0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Ruší tě to? Zkusil jsi Almetu?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almetu vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almetu. Váš ochránce ve světě rušení. Almetu.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Hitrádio.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
3: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
4: Filtry, které si poradí se šumem.
3: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
4: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
3: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
4: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
5: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
6: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
5: Tak setři a šetři.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Ruší tě to. Zkusil jsi Almetu?
7: Filtry, které se...

0: zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk vše řeší.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spět lépe, žít lépe.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
2: Nákupy v onlineshop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.

0: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
1: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
2: Stezka Valaška.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Andrej Babiš odmítl pravidelné schůzky s prezidentem. Premiér nechce obnovit společná jednání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice. Podle něj se názory vlády a prezidenta liší a na podobná setkání nemá čas. Petr Pavel přitom tvrdí, že lepší koordinace je v zahraniční politice důležitá. Na obnovení pravidelných schůzek chce proto dál trvat. Požár ve Zlíně ještě není u konce. Hasiči budou až do dnešního rána hlídat doutnající trosky výškové budovy v bývalém baťovském areálu. Během dne se bude rozhodovat o znovu otevření uzavřených ulic. Baťův institut zůstane kvůli následkům požáru zavřený až do neděle. Krajský úřad ale podle hejtmana od dneška obnoví běžný provoz. České finále Wimbledonu přilákalo rekordní publikum. Sobotní souboj Lindy Noskové s Karolínou Muchovou sledovalo na Primě 764 tisíc diváků. To znamená téměř 37% podíl na televizní sledovanosti. Zápas tak zaujal více lidí než poslední české finále Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou. Zájem fanoušků o český tenis je tak znovu mimořádně vysoký. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Moravskoslezský kraj podpoří projekty proti přehřívání areálů. Pro své příspěvkové organizace na ně má připraveno stejně jako loni 10 milionů korun. Žádosti bude kraj přijímat do konce září nebo do vyčerpání připravených peněz. Může jít o výsadbu zeleně nebo třeba o nádrže na dešťovou vodu. A jak bude? Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme zvětšenou oblačnost. Přechodně až polojasno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty je 22 až 26 stupňů. Na horách naměříme do 20.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ráno, akorát jsme tady, je to teda zatím dva ze tří.
2: Dobré ráno všem.
1: Čau Dave, ahoj lidi, a Jasmin tam má ještě dovču, tak my jsme už zpátky, ty jsi tady taky nebyl minulý týden, že jo?
2: Nebyl jsem tady a věřím, že i spousta našich posluchačů si vzala první týden prázdnin volno, takže se teďka vrací doslova ke stroju.
1: Ale určitě spousta stálých posluchačů tady je a mě by zajímalo, kolik lidí se teďka řeklo, a je, ty vole, už jsou zase zpátky. Hit Radio

0: Radio Vaka Vaka, tak tímhle jsme odstartovali tu pondělní snídaní šampionů. Dobré ráno, 6 minut po 6. s vámi Michal a David. Krásné ránko.
1: Ahoj.
0: Ahoj, 2 týdny tady člověk není a přiznám se, mám s tím trochu problém, konkrétně s tlačítky, občas tak jako tápu, který zváčnou, zatím všechno v pohodě, jo. Tak by mě zajímalo, jak dlouho bude trvat návrat do té rutiny, ty jsi tady nebyl týden, Dave.
1: Je to tak a taky si zvykám.
0: Jaký to bylo?
1: Bylo to neskutečně příjemný.
0: Jako nebýt tady.
1: Je to tak, hlavně to vstávání a myslím, že i posluchači mi dají za pravdu, kteří se třeba zrovna teď vrátili z dovolené, že když si chvíli nemusí vstávat takhle brzo, strašně rychle se na to zvykne a je to strašně příjemný.
0: No, jak se to říká, nejlepší se dobře zvyká, dolů se jde hůř,
1: je to tak.
0: Takže chápeme, no. Tak nicméně jsme tady a dopadlo to. A nás by teda zajímalo, co vy, jak dlouho vám trvá návrat do reality, za jak dlouho opět se zaběhnete v tom klasickém pracovním režimu. O tom bude minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jak dlouho vám trvá, než naskočíte zpátky do pracovní rutiny. Číslo znáte, 777-937-777. Bereme SMSky, taky zprávy přes WhatsApp, tak se těšíme. No a teďka k vám posíláme další hity. Tohle jsou Linkyni.

0: Tohle jsou Linkyni, tohle je Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, krásné ránko. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak dlouho vám trvá, než se rozjedete po tom, co se vrátíte zpátky do práce po dovolený. Tak víš, třeba Martina, Kladno, ahoj, tak 3-4 dny, v pátek budu dobrá. Taky Ivan Olomouc, většinou během 2 dní, píše i Klára Petřvald, návrat do pracovního režimu přijde tak v pátek. Petr Hradec Králové, jsem po 3 týdenní dovolené, myslím, že se nerozjedu a popravdě přemýšlím, že to v práci zabalím úplně. To jsou takový ty myšlenky, ano, když se vrátíme z dovolený. A taky tady je hlasovka od Radka z Plzně.
1: No, dobré ráno. Tak netuším, jak dlouho mi to bude trvat po 14 dnech, když jdu zase do práce, ale myslím si, že od 7:30 to bude potom hodně rychlý, což mě čekají pacienti. Tak se mějte hezky, ahoj.
0: No tak Radku, děkujeme za hlasovku, zvládni to. A zvládněte to vy všichni, kdo jste se vrátili podovče stejně jako my dva tady.
2: No těch zpráv bylo výrazně méně než obvykle, takže to vypadá, že se ještě spousta lidí zpátky za stroj nevrátila.
0: Možná spousta lidí ještě spí.
2: Nebo.
0: A ti, co nás poslouchají v zahraničí na dovolený, tak ještě asi, myslíš, že v 6 ráno jdeš k moře, ještě asi ne, co?
2: To asi ne.
0: To asi ne. No tak jsme rádi, že vy tady jste s námi a pro vás, kdo nás ladíte takhle brzo ráno, máme další skvělý hity. Rehab i na DJ Sesh Rock My Bar na Hit Radio v 6.12. No, tak jsme to pokazili, to říkám, no Davide.

0: čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, tohle je Rehab, Ina a DJ Sesh, Rock My Body. Internet off, Instagram off, možná i vy to máte na dovolený, takže vůbec nevnímáte tyhle věci. Jedný informaci jsme se ale vyhnout nemohli. A to je tenis. Vracíme se zpátky do víkendu, tohle je totiž potřeba ještě jednou připomenout. Obrovská gratulace Lindě Noskové, která v 21 letech vyhrála Wimbledon. Dokonce tam za ní přijel i její taťka do Londýna a vyprávěl, jaká cesta to byla, jak hráli, kde se dalo a bylo to zadarmo, protože pracoval na železnici, jak přespávali v nádražních ubytovnách a v zimě jak odhazovali sníh z kurtu, aby jenom mohli trénovat, a Linda prý nikdy neřekla, že nechce trénovat. Takže tohle je za mě neuvěřitelná cesta, tak ještě jednou gratulujeme.
1: No, gratulace patří taky Karolíně Muchové, která skončila na druhém místě, a v tom bylo vlastně to finále tak speciální, protože se v něm utkali dvě hráčky stejné národnosti.
0: To je pravda. No a vlastně kolik teda Linda Nosková vyhrála, kolik si odnese domů, to nás zajímá.
1: Tak to zajímá asi všechny. Na to, že je 21, tak je to slušná částka v přepočtu zhruba 111 milionů korun. Je totiž zajímavost Wimbledonu, že ženy berou stejné peníze jako muži.
0: Takže tam je ta rovnoprávnost.
1: Je tam ta rovnost. Ale úplně s prázdnou neodejde ani Karolína Muchová, která skončila na druhém místě. Píšou tady v přepočtu 55,5 milionů korun.
0: Nic moc.
1: Tak to při pondělku by to bodlo, ale...
0: Je to takzvaně malá domů, dalo by se říct. Když to jsou obě češky, no malá, spíš teda velká, no. Tak moc gratulujeme, jsme rádi, že vás máme, ženy. A jsme rádi, že máme i vás tady, kdo nás sledíte chvíli po čtvrt na sedm. Damiano David, The First Time, za malou chvíli. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte na cestách, za volantem přihodíme aktuální dopravu. Tak hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
8: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V sítě stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na Tradix.cz.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Chceš jít se stádem?

0: nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
2: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska nám hlásíte překážku v plynulosti. Na D35 na 242. kilometru ve směru na Olomouc dejte pozor na nepojízdné osobní auto.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Orion.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte George Ezra. Shotgun. 6 hodin 30 minut. Ladíte pondělní Hit Radio a snídaní šampionů, s vámi Michal a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Čechy stále víc zajímá, kolik vydělává jejich kolega. Podle průzkumu se o výši mest spolupracovníků zajímá už 62% zaměstnanců. Téma navíc posilují i připravovaná pravidla Evropské unie pro větší transparentnost platů. Jannik Sinner podruhé za sebou ovládl Wimbledon. Světová jednička ve finále porazila Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety a získala pátý grandslamový titul kariéry. Díky triumfu si navíc upevnil první místo světového žebříčku. Grilování je podle odborníků stále ukázkou tradičních rolí mužů a žen. Zatímco muži se nejčastěji ujímají masa na grilu, ženy připravují přílohy a zázemí. Antropologové říkají, že nejde o biologii, ale o dlouhodobě zakořeněné společenské stereotypy, které přetrvávají dodnes.
0: Tak ono to vlastně dává smysl, že jo? Si představ, nevím, pravěk, když šel chlap lovit, tak pak toho mamuta musel samozřejmě napracovat, že jo? Potom tepel na úprava mamuta, to musíš hlídat medium rare, rare, když ho na tom ohni nechal dlouho, tak to bylo well done, no a bylo.
2: A žena mezi tím připravovala salát, pečivo,
0: jasně.
2: Alkoholické a nealkoholické nápoje.
0: Samozřejmě to bylo bez konzervantů, bez ejček, že? Všechno to bylo takový přírodní. Cher, Believe, další muzika pro vás, kdo nás ladíte, 6:30. My jsme Hit Radio a přejeme vám fantastické pondělní ráno, šampioni. Tak pojďme na to.

0: Radio, 6 hodin 38 minut, dobré ránko. Otázka na vás, pijete kafe?
1: Dobře.
0: A taky vám přijde, že vědci se pořád tak nějak nemůžou dohodnout, jestli teda je nebo není kafe zdraví prospěšný?
1: Tak s čím přišli tentokrát?
0: No s čím, tak schválně, Davide, typni, jestli teda říkají, že kafe jako dobrý, anebo jestli říkají, že kafe špatný.
1: Tak tentokrát si typnu, že říkají, že je špatný.
0: Tak tentokrát to je tak, že říkají, že to je dobrý.
1: Aha.
0: Jo, že to je dobrý, jo. Tak píšou tady, že 2 až 3 kávy denně nám můžou přidat roky života. Jo, tady ten výzkum zkoumal tisícovky lidí a kofein prý prokazatelně chrání srdce a snižuje riziko civilizačních chorob. No. A já si říkám 2-3 kafe denně, platí to ze svýho, tak možná ti to přidá roky života, ale trošku ti to zasáhne teda do peněženky, jo. Ale vlastně asi to platí, protože nemít svý 2-3 kafe do 9 dopoledne, tak je spousta našich kolegů rozhodně po smrti. Včetně nás dvou. Dívám se do slovníku. Za malou chvíli další hity, třeba Kraní kávičce, kterou se teďka chystáte, nebo kterou už máte na stole, Cudzinka v tvoje zemi,
1: která vám právě teď prodlužuje život.
0: Přesně tak. A budeme rádi, když si prodloužíte život i tady s tou muzikou. Za malou chvíli, tady na Hit Rádiu, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Teketice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
13: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
12: Tak setři a šetři.
14: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
15: Včera mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeši ho a je drobné pohledávky. epohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě. Koupelny pro každého.
17: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
18: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
19: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a z mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Rádiu.
7: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na dálnici D35 na 242,5 km ve směru na Olomouc stojí porouchané osobní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Kolona se zatím netvoří.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.50, tohle je Hit Radio, dobré ráno, máme na vás takovou osobní otázku. Nadáváte za volantem? No tak taky dost záleží, v jaké značce auta sedíte. Máme tady britskou studii, která sestavila žebříček aut, ve kterých řidiči nadávají ze všeho nejvíce. Třetí místo. Tipni, Dave. Třetí místo. Značka auta.
1: Tak já zkusím tipnout třeba Audi.
0: Tak je to BMW.
1: No, tak to nejsem tak daleko.
0: Nejsi tak daleko. Druhé místo Škodovka a první místo Land Rover. Ale takhle, jak jsem říkal, je to britský žebříček, tak samozřejmě Land Rover na prvním místě. To je vlastně asi jako, kdyby to byla u nás Škodovka.
1: No jak by to vypadalo podle tebe u nás?
0: Podle mě, tak myslím si, že na prvním místě by to byla Škodovka.
1: To je velmi pravděpodobný, protože v absolutních číslech se v Česku nachází zaregistrovaných zhruba 2,5 milionu automobilů značky Škoda.
0: No a proto si myslím, že druhý místo by obsadila firemní oktávka v kombíku a na třetím místě manažer v Superbu, jo, že by ten žebříček vypadal nějak takhle. No tak zkuste to dneska na silnicích bez nervů a bez nadávek, já vím. Ale my víme, je to strašně těžký, no, se dostat prostě do práce, aniž by vás někdo nenaštval, víme. Tak to zvládněte, no a k tomu vám dopomáhají další parádní hity Liquido Narkotik. No a do sedmé, než vám David dá další zprávy, stihneme i Ellie Goulding. Tak pojďme na to, šampioni, hezké ráno.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, doro, i, bardos.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Problémy Volkswagenu dopadají i na české firmy. Čeští dodavatelé hlásí kvůli omezení výroby pokles objednávek o 10%. Nejistotu navíc zvyšuje rozsáhlá restrukturalizace německé automobilky. Podle odborníků je ale zatím předčasné mluvit o zavírání továren. Německo je přitom klíčovým odběratelem českého autoprůmyslu a míří tam téměř třetina jeho exportu. Požár baru v Bangkoku si vyžádal desítky obětí. Při nočním požáru v thajské metropoli zahynulo nejméně 27 lidí a dalších 63 utrpělo zranění. Stav 22 z nich je potom podle místních úřadů kritický. Příčina tragédie zatím není známá. Městská správa považuje současnou bilanci za konečnou. Mariano Rajoy pobouřil výrokem o francouzské reprezentaci. Bývalý španělský premiér prohlásil, že ve francouzském fotbalovém týmu nehrají žádní Francouzi. Jeho slova vyvolala kritiku jen krátce před semifinále mistrovství světa mezi Španělskem a Francií. Výrok naráží na původ řady francouzských reprezentantů, kteří se ale ve Francii narodili nebo mají francouzské občanství. Semifinálový šlágr se hraje zítra. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Rožnovský skanzen připravil na léto program i novinky pro rodiny s dětmi. Těšit se můžeme na pekařskou sobotu, manenskou pouč, dny řemesel a setkání kovářů, nebo třeba starodávný jarmark. Muzeum v létě nabízí i další akce, například hraní a tvoření pro celou rodinu. Skanzen loni oslavil sté výročí svého založení. Na Moravě a ve Slezsku dnes čekáme zvětšenou oblačnost, přechodně až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat, naměříme 22 až 26 stupňů v maximech.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: Hit Radio. Snídaně šampionů.
12: Krásné ráno, 7:02, s vámi Michal Knejp a David Još.
13: Hezké pondělí.
12: Hezké pondělí, co je na dnešku speciálního? No tak kromě toho, že je pondělí 13., což je horší než pátek 13., má dneska narozeniny Indiana Jones, pozor, Harrison Ford, 84 let.
13: Ty vado.
12: Tak gratulujeme, no a jestli jste v poslední době viděli, jak v tomhle věku pan Ford skvěle vypadá, tak já teda za sebe musím říct závidím, protože mě tato vizáž čeká už tak za let.
13: Hele, klobouk dolů.
12: Doslova. Takhle, hele, člověku je tolik, nakolik se cítí, jo? Tak nakolik se cítíte teď v pondělí ráno vy? No,
14: to je možná blbá otázka, co?
12: Pojďme hrát. Miles Smith, hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: minut a tohle je taky pondělní Hit Radio a snídaně šampionů. Dobré ráno. Jedete na dovolenou do zahraničí autem, no tak pozor, kde kupujete dálniční známky. Máme tady příběh paní z Čech, která si chtěla koupit dálničku do cizí země a podvodníci ji obrali o 38 tisíc korun. Ona klikla na falešný web, zadala tam pár údajů k bankovnictví, no a pravděpodobně bylo asi po dovolený. Jo, 38 tisíc není úplně málo. Tak si říkám, jestli už se vám letos při cestě na dovolenou stala nějaká takováhle nepříjemnost. Něco, co se nepovedlo, pojďte se nám klidně přiznat, bereme hlasovky přes WhatsApp nebo klasické zprávy na 777-937-777 a já si říkám s těma dálničkama, že dřív tenkrát za starých to bylo prostě jako lepší, Davide, co si o tom myslíš, jo?
1: Přijel jsi na benzínu, koupil, no nalepil jsi na sklo a bylo hotovo.
0: No jasně, a ono nejenom, když se jelo do těch cizích zemích, jo, ale přesně, ty jsi podíval na to čelní sklo, na tom autě, ať už tady v Čechách, nebo třeba na půjčeném autě v zahraničí, a buď tam ta samolepka byla, nebo ne.
1: To, že to potom nešlo dolů, to je na jiný povídání.
0: To je jiný téma, jo, to je jiný téma. Ale za mě teda, jestli je jediná věc, která mě v rámci nějaký digitalizace fakt nebaví, tak to jsou právě ty digitální dálniční známky. My jsme byli minulý týden v Rakousku a teďka říkám, no tak si to koupím, ať nemusím zastavovat na pumpě, tak si to koupím online. Tak jsem si dal rakouská dálniční známka a teď nekecám. Celá stránka, první stránka na Google, byly nějaký jako weby. A už jsem kliknul na tu první a říkám si, počkej, ne, vlastně. Ono i v Čechách to je tak, že tady si chceš koupit českou dálničku a vyjede ti tam milion nějakých jako ne podvodných webů, ale webů, kde zbytečně zaplatíš víc, jo. Tak jsem si říkal, zeptám se ChatGPT, jaká je oficiální stránka teda v tom Rakousku, tak to našlo nějaký Asfingak nebo něco takového a říkám, aha, tak tam jsem si to našel a teďka si kupuju teda tu dálničku a pak nějaký to digitální úsikový mýto za jako normální peníze, jo. Ale říkám si, to jsou takový parchanti.
1: No nemusíme chodit ani do zahraničí, já jsem si nedávno kupoval dálniční známku tady u nás v Česku. Aha. A je, přesně jak říkáš, prodrat se těma webama těch překupníků a podvodníků, na to fakt, aby člověk měl vysokou školu. Tě.
0: No možná by, já nevím, ono to asi úplně nejde, jo, ale třeba nějaký tady ty vyhledávači, že jo, by mohli ty oficiální weby jako upřednostnit za mě a dát je třeba na to první místo, ale to už možná toho chceme moc. No tak, nicméně pojďte nám dát vědět, jak jsme se ptali, jestli už se vám letos při cestě na dovolenou stal nějaký, jak to říct, fuck up prostě, něco, co se nepovedlo, něco, že jste byli třeba zbrklí a pak jste si řekli, ježiš, že jsem si na to nedal pozor, protože samozřejmě víme, že během toho cestování máme tu horečku a občas se nám ten mozek trošku vypíná. Tak číslo 777-937-777, budeme moc rádi, když se zapojíte, no a snad budete rádi i za tuhle muziku. Jennifer Lopez a Pitbull on the floor na Hit Radio v 7.12, hezké ráno.

0: A jestli se vám při cestě třeba je už na letošní dovolenou stala nějaká taková nemilá věc.
1: Já jsem si ještě představil, jak si ta žena, která přišla o ty peníze, říkala, letos ušetřím, pojedu někam autem jenom, víš, nepoletíme nikam daleko.
0: A pak 38 tisíc minus, to máš nějakou hezkou dovolenou letecky v nějaký jako parádní destinace, no, nemusí se srcat autem někde, že jo. Tak přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Petr z Ostravy. Ahoj k těm dálničkám, taky jsem si takhle nakoupil dálničku s přirážkou, zjistil jsem to až po nákupu. Je na to potřeba dávat pozor, lidi. Tak ano, připomínáme pro vás, kdo jste se přepojil až teď, že pokud nakupujete dálničku někam do zahraničí, tak opravdu si ověřit, jestli jste na oficiální webu, ale nejenom v zahraničí.
1: Tady u nás.
0: Taky u nás v České republice. Píše třeba Eli, hezké ráno, v Čechách jsem se takto napálila už dvakrát, když jsem ve spěchu kupovala známku. Pak píše, přes Asfinag jsem kupovala rakouskou i slovinskou a napsala jsem špatně zemi původu a to byl průšvih. Slovinci nás zastavili po cestě zpět, naštěstí bez pokuty, ale jen jsme koupili novou na měsíc a teď čekáme na rakouský dopis. Krásný den všem cestovatelům.
1: Tak držíme palce, že nepřijde.
0: No takhle, jestli přijde dopis z Rakouska, což taky trochu očekávám od jednoho radaru, na který jsem tak jako viděl na poslední chvíli a říkám si, a do prčic. No, ale třeba tak o 5 km za hodinu, jo, možná o 10, jo. Takže ty dopisy bývají drahý z Rakouska, víme, tak doufám, že nepřijde. Taky píše Pavel, ahoj, zrovna před hodinou jsem hledal cenu slovenské známky a maďarské, tak jsem klikl na první, co mi vyjela jako oficiální známky Slovenska. Byl jsem překvapen, měsíční slovenská známka za 18 Eček. Říkám, to je nějak moc, když to stojí podobně jako u nás. No a zjistil jsem, že to je překupník, tak má smůlu. Čus, Pavel.
1: Tak to dobře dopadlo, Pavle.
0: Tak to dobře dopadlo. Ano, pak tady máme ještě zprávu od Martiny z Liberce. Zdravím, tak naše dovolená začala tím, že jsme na přechodu Dolní Dvořiště zjistili, že jsme doma zapomněli klíč k rakvi, tak cesta zpátky. Počkej, Dolní Dvořiště a Liberec, to je tak trošku jako Liberec sever, Dolní Dvořiště jich, jo? Ty, to nechceš, no. A tak jak to rozděláš, no? Já nevím, já bych to asi jak to rozmlátil. Tak prosím pěkně, takhle, děkujeme za vaše zprávy a prosím pěkně, vy, kdo nás ladíte třeba teďka při chystání na nějakou dovolenou, tak všechno zkontrolujte, jestli máte pasy, občanky, klíče od rakve, druhý klíče od auta, všechno.
1: Řízky
0: hlavně a ponožky v sandálech, všechno prostě, co k tomu patří, jo? Za malou chvíli další parádní hity One Republic a Antworit, no a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak vás to na cestě do práce a nebo na dovolenou, kde co zdrží. Tak hezké ráno, šampioni.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Nabídka pracovních míst.
3: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
2: Ekokom. Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
6: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympik, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
1: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitaminů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
0: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Letní slevy právě odstartovaly!
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát!

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte srážku se zvěří na průtahu v Setína směrem do Valašského Meziříčí. Srazilo osobní auto Srnu, dejte tam pozor.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Hit Radio Orion.

0: Zayna Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio v 7.31. Dobré ráno. My jsme tady s Davidem řešili dálniční zámky, nákup dálničních zámek, což je teďka dost aktuální při cestě do zahraničí. Ještě se k tomu vrátíme. Napsal nám tady Martin parádní zprávu, což jsem třeba nevěděl. Ahoj, ještě vám doplním, že na českém webu pro dálniční známky edálnice.gov.cz jsou i k nalezení odkazy na nákup dálniční známky ve státech střední Evropy, takže i takhle se dá najít oficiální web s jistotou.
1: Což je takový rozcestník, která vlastně no dál do Evropy.
0: Takže edálnice.gov.cz informace pro vás, kdo cestujete někam na dovču a nechcete připlácet za dálniční známky nějakým těm Unterwassermanům. Posloucháte Hit Radio a je tady ranní update s Davidem, pojďme na to.
2: Ranní update.
1: Umělá inteligence mění trh práce, některé lidské dovednosti ale zatím nahradit neumí. Odborníci zdůrazňují hlavně empatii, budování vztahů, kritické myšlení, svědomí a úsudek. Právě tyto takzvané měkké dovednosti mohou být podle nich klíčem k úspěšné kariéře i v době AI. O cestování vlakem je v Česku stále větší zájem. V prvním čtvrtletí využilo železnici přes 47 milionů cestujících, tedy o více než 2,5 milionu více než loni. Dopravci proto posilují kapacity a lákají cestující na levnější jízdenky i lepší služby na palubě. Muži mají ve vztazích stejné obavy jako ženy, často je ale skrývají. Podle odborníků se mnozí bojí přiznat své nejistoty, protože je považují za projev slabosti. Právě otevřenost a sdílení vlastních obav ale může být základem pevnějšího a zdravějšího vztahu.
0: Jaký konkrétní příklady, čeho se bojíme?
1: Mám tady přesně 4, takže za prvé strach, že si vybral špatně.
0: Ano.
1: Za druhé strach ze ztráty nezávislosti. Za třetí strach z toho, že není dost dobrý. A za čtvrté strach, že nedokáže ženu udělat šťastnou.
0: Že jsi tam dodal to šťastnou. Nicméně my vás taky uděláme šťastnou, protože i o prázdninách frčí rychlá pětka. Celý tento týden zde Natura dodavatelem přírodní kosmetiky máme pro vás poukaz na 5000 korun. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777 a tenhle parádní poukaz může být váš. Hezké ráno.

0: Don't Stop the Music. My se omlouváme, Riano, musíme to na chvilku stopnout. 7.37. Tohle je Hit Radio, snídaní šampionů a tohle je Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden budete mít možnost vyhrát poukaz na 5000 korun na přírodní kosmetiku De Natura. Každý produkt prochází dlouhým vývojem, několika testovacími fázemi, aby zaručili, že jeho složení bude kombinací toho nejlepšího. Taky je 100% garance vrácení peněz. Za svými produkty si De Natura stojí a garantuje jejich kvalitu a účinnost. A pokud třeba nebudete s výsledky spokojeni, tak vám vrátí peníze. No a o poukaz na 5000 korun si zasoutěží Péťa. Péťo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Dobré ránko, ty jsi napsala, že bys chtěla soutěžit, ať se v práci trochu odreaguješ. Prosím tě, co děláš za práci, jestli to není tajné? Proč se potřebuješ odreagovat?
2: Není to tajné, pracuji jako nákupčí a potřebovala jsem trošičku po víkendu trošičku asi nabudit.
0: A nepracuješ jako nákupčí v De Natura náhodou?
2: Ne.
0: Dobře, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Peťo, je přírodní kosmetika automaticky méně účinná, ano nebo ne?
2: Není.
0: Není, pojďme dál.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Je největší orgán lidského těla kůže?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká tekutině, která nám teče z očí, když pláčeme?
2: Slzy.
0: Jasně, bez váhání.
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká je maximální rychlost na dálnici v České republice?
2: 130.
0: Jo. A poslední, pátá otázka. Kolik měsíců má přestupný rok?
2: 12.
0: No jasně. Bylo to trošku chyta. Nenechala ses. Nenechala ses. Já jsem tady zkoušel na Davidovi. Říkám, kolik měsíců má přestupný rok a David? Saře, že 13.
2: A jak by se jmenoval
0: 13? Jak by se jmenoval 13?
3: To je dobrá otázka.
0: To je dobrá otázka. Napadá ti něco, Peťo, jak by se mohl jmenovat?
2: Ne, vůbec, zatím ne.
0: Co David? David má tady na to čuch, taky nic?
3: Taky nic.
0: 13ňák. Přechodňák.
2: 13ňák. Přechodňák.
0: No, to je jedno, Peťo, vyhráváš voucher, nechte toho už. Vyhráváš voucher do De Natura na 5000 korun, je to tvoje.
2: Výborně, moc vám děkuju.
0: Není zač, no tak snad jsme tě v práci aspoň trochu odreagovali a voucher posíláme, no a přejeme hezký pondělí, zvládni to tam.
2: Vám taky, moc vám děkuju, mějte se hezky.
0: Mějte se hezky, ahoj, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hit Radio Orion.

0: Alex Warren, Ordinary. 7.43 skoro, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Jíte za volantem. Máme tady žebříček, který dali dohromady experti, a to nejnebezpečnějších jídel za volantem. No a ten největší, to nejvíc nebezpečný je náš instinkt, a to je potřeba čistoty. Jo? Hmm. Že když nám třeba kápne hořčice na tričko, tak vypínáme toho pilota a zapínáme jako režim, že to potřeba jako zachránit a vyčistit. Jo?
1: V tu danou chvíli.
0: Jasně. Třeba polívka za volantem. Tady se objevila taky tady...
1: Kdo se dá pro boha polívku za volantem?
0: Já nevím, polívka třeba z benzínky v takovém tom kelímku, jo, z pumpy. Taky tady jsou, jasně, řízky, někdo to může jíst třeba i vidličkou, což jako taky se stává. Ale já si říkám, mě takhle jednou, člověče, zabilo vajíčko z bagety jako na D11, jo? A od té doby teda za volantem už nejím, protože samozřejmě jíš tu bagetku, říkáš si, dám si to za jízdy, tu bagetu z té pumpy mám hlad, ať nemusím zastavovat, tak to jako zvládnu. A že to vypadlo a samozřejmě ten instinkt, a koukáš, kam to spadlo, jo? Tak spadlo to samozřejmě mezi sedačku a středový tunel, do jako země nikoho, tam už odtamtud se nikdy nic nedostane, a tak jsem se tam tak podíval, no a když jsem se podíval zpátky, tak už jsem zjistil, že jsem jako úplně mimo dálnici, jo? Tak říkám, no nic. Takže opatrně na cestách, vy kdo třeba teďka něco dlabete, tak i když vám to spadne, nechte to tam a fakt to vytáhněte, a když zastavíte. Vím, o čem mluvím. Za malou chvíli další muzika. Abrakadabra, Lady Gaga. No a když se bavíme o tom cestování, tak samozřejmě přidáme i aktuální info z dopravy. Ať víte, kde to v pondělí ráno stojí. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
12: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase z Opavy na Nový Čín, ve Vrších zasahují záchranné složky, u střetu osobního auta s motorkářem počítejte se zdržením.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.55. Dobré ráno. S vámi Michal a David a my tady s Davidem vzpomínáme, co nesmělo, nebo respektive co nesmí chybět při cestě k Jadranu, pokud cestujeme autem k moři.
1: Tak na prvním místě Hit Radio.
0: Hit Radio určitě. Na druhém místě, to jsme se tady bavili, že to jsou řízky.
1: Řízky. Až potom dálniční známka.
0: Jasně, takový ty detaily, jako jo, peníze a pasy a občanky. Ale my jsme tady v minulý hodině řešili právě ty řízky a my jsme se tomu tak trošku jako, dalo by se říct, ne, nechci říct vysmáli, ale tak trošku jsme do toho jako popichovali, jo. A vlastně, když se nad tím zamyslím, tak ono se jako není čemu smát, protože ten řízek, jo, pojďme si to představit všichni společně, jo. Když opravdu jedeme na tu dovču a teďka vytáhneme ten český studený řízek, jak to chutná, jak to potěší, co? Ať už během cesty, anebo když dojedete do té cílové destinace, protože přijedete třeba, nevím, čekáte na check-in ještě a teďka co kde schádně, no tak máš ten řízeček, že jo?
1: Já si vzpomenu na to, když jsme takhle v dětství ty řízky na dovolenou měli, za mě neskutečný sucho v puse se mi vybaví.
0: Počkej, jako z toho řízku, nebo?
1: Strašně suchý, jak tam byly dva chleby a uvnitř ten řízek, strašně suchý prostě to bylo.
0: No tak tady na to byla expert babička, je teda potřeba udělat si, myslím, ten řízek opravdu jako nasáklej tím olejem a pak ho splácnout do těch dvou chlebů, že jo? Protože nemůžeš udělat, že dáš zvlášť chleba a zvlášť ten řízek. Musí to být spolu, aby ten řízek pustil do toho chleba, že jo? No. Já bych si dal normálně teďka.
1: Mně se teda sliny nezbíjají.
0: Jo, mě teda strašně, možná to je slyšet. No, no tak vy, kdo frčíte k moři autem, nezapomeňte tady na ty všechny věci, dálnička, klíče od rakve a třeba náhradní klíč a hlavně ty řízky, jo. A ať třeba teď balíte nebo nás vladíte v autě a už jste na cestě, tak přejeme šťastnou cestu, užijte si dovču a buďte s námi, dokud nás signál kousek za hranicema nerozdělí. Pak si nás nalejte online přes aplikace Radia.cz nebo klasicky přes web, že jo. Nebudete přece poslouchat tomu normální rakušáku, ne? I když to je zase další věc, jo. Jedeš na tu dovču a za hranice si naladíš ty rakušáky, abys tak jako... Jo, hele, už jsme v zahraničí.
1: Nasál tu atmosféru.
0: Víte co, nalejte si je, my vám to prominem, ale hlavně se nám vraťte. Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Další muzika do 8. A potom přidá David další aktuální zprávy. Tak hezký ráno, šampioně.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Azore, ke mně, nech tu srnku.
6: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
0: What's up, this is Pink. Jason Derulo. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Rodiče i příjemce dávek čekají změny. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku, dosáhne na něj ale jen část rodin. Mění se také systém takzvané superdávky. Její výše bude nově záviset například na složení domácnosti nebo místě bydliště. Některým lidem tak podpora vzroste, jiným naopak může klesnout. Požáry ochromily část Francie. Z plameny u Paříže bojuje přes 500 hasičů. Oheň už zničil stovky hektarů lesa. Kvůli požárům byly uzavřeny některé dálnice a vlaky nabírají několikahodinová zpoždění. Lesní požáry trápí také jih Španělska. Tam si nejhorší požár za posledních 20 let vyžádal už 13 obětí. Pozor při nákupu dálniční známky. Žena z jihu Čech přišla kvůli falešnému webu o téměř 38 tisíc korun. Místo oficiálních stránek otevřela podvodný portál, který vypadal téměř stejně. Po zadání údajů z platební karty jí pachatelé z účtu odčerpali přes 1500 eur. Policie proto řidičům připomíná, aby dálniční známky kupovali jen na oficiálním webu. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Moravskoslezský kraj podpoří projekty proti přehřívání areálů. Pro své příspěvkové organizace na ně má připraveno stejně jako loni 10 milionů korun. Žádosti bude kraj přijímat do konce září nebo do vyčerpání připravených peněz. Může jít o výsadbu zeleně nebo třeba o nádrže na dešťovou vodu. A jak bude? Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme zvětšenou oblačnost. Přechodně až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. A večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříme do 20.

0: Snídaně šampionů.
1: 8 hodin, 3 minuty, rozehráváme třetí třetinu pondělní snídaně šampionů. Krásné ráno vám všem, s vámi Michal Knip, David Jož.
2: Ahoj.
1: My jsme se tady bavili celý ráno se bavíme o jídle, nevím proč, možná máme hlad. Nicméně další informace o jídle, dneska je světový den párku v rohlíku.
2: Mm-hmm.
1: A musím říct za sebe, dal bych pára teda, s kečupem.
3: Já jako jsem s kroulostí včera jeden měl a byl fakt? Dobrý.
1: Nekecej. Tak je, možná se stavím na pumpy, až pojedu z rádia. Vám, kdo máte tu možnost teďka, tak trochu závidím. Nicméně otázka na vás, i na tebe, Davide, taky máte žebříček nejlepších párků v rohlíku z benzínky?
2: No jasně.
1: Jako takhle, mrzí mě, že nemůžeme říct samozřejmě tu značku, aby jsme nikomu nenadržovali, ale prostě stavit se na té konkrétní pumpy a dát si to s tou belgickou. Víš, o čem mluvím. A vy víte taky. Nicméně s vámi párci dva, Michal a David, hezké ráno a další muzika, Enrique Iglesias, pojďme na to. Hit Radio.

0: Rehab in my head. Takhle vám hraje pondělní Hit Radio 8 hodin a 10 minut. Dobré ráno. Představte si, že jdete k zubaři. Hrozný, víme. Ale že jdete k zubaři a místo vrtání zubů skončíte zamčený sami v temné budově. Tak tohle je příběh z Domažlic, možná jste o tom už slyšeli. Tak ve státní svátek minulý týden, v pondělí, tam přijel Němec, netušíc, že je v Česku zrovna státní svátek, a šel čekat do zubařské ordinace. Na tom by nebylo nic divného, jenže byl státní svátek, nikde.
1: Jasně.
0: Kolem prošla uklizečka, která teda zrovna vynášela koše, nevšimla si ho, celou budovu zamkla a odešla domů slavit volno. Tak a teďka bore co? Takže byl tam zamčený docela dost dlouho, až teda volání o pomoc někdo, kdo šel kolem, slyšel, tak zavolal policii, tak ho vysvobodili, jo. A já si říkám, dokážeš si třeba ty, Davide, představit, že by tě někdo v noci nebo o víkendu zamknul tady u nás v rádiu? Co bys jako dělal?
1: Tak asi bych vysílal, no.
0: Myslíš? Tak ono tady, možná blbá otázka, tady u nás se pořád něco děje, jo, takže on by asi někdo přišel, jo. Ale dovedete si představit, vy, kdo nás sledíte, že by vás zamknuli u vás v práci a že byste tam třeba strávili celý víkend, jo, kde se třeba o víkendu nepracuje, jo, protože takový práce jsou. Tak já si říkám, že mu nebylo divný, tomu Němčourovi, že v té čekárně byl jenom sám u zubaře, víš co, jo? Protože jako stalo se vám někdy, že jste byli v čekárně u zubaře úplně sami? Asi nikdy, že zubaři mají docela dost naplno. Tak co nás zajímá, jestli vás někdy někdo zamknul, nebo jestli vy jste někdy někoho někam zamknuli, jestli máte nějakou takovou vtipnou historku.
1: Schválně nám napište.
0: Dejte vědět, číslo znáte, 777-937-777, no a samozřejmě nám to můžete nahrát i jako hlasovku přes WhatsApp. Číslo stejné, tak se budeme těšit a vy si užijte další hity. Tohle jsou Linkyni.

0: Přijel k zubaři minulé pondělí ve státní svátek. Nebylo mu divný, že tam nikdo není. V baráku ho zamkla uklizečka, dostal se ven až díky volání o pomoc. No a tak jsme se ptali vás, jestli vás někdy někdo někde zamknul, nebo jestli naopak vy jste někoho někde zamknuli. Chtěli jsme vaše příběhy, dorazilo jich spoustu. Třeba ahoj, zrovna minulý týden ve státní svátek nás s kolegyní někdo zamčel v budově, kde máme kanceláře. Ta samá budova má ještě druhou část, kde je nákupní centrum a tam byla naštěstí otevřená vinotéka a paní měla klíče i k těm našim dveřím, vysvobodila nás a my hned žádali o klíče od společných prostor.
1: Prostě to dobře dopadlo.
0: Dopadlo to dobře. Další zpráva. Lucie. Pěkný den, asi v 8. třídě na základce nás se spolužačkou zamkla učitelka angličtiny ve třídě. Mazali jsme tabuli a ona si myslela, že už tam nikdo není. Bylo to v pátek, předposlední hodina. No, bouchali jsme na dveře, tak pak někdo z dětí zavolal jinou učitelku, která nám odemkla. Už jsme mysleli, že tam zůstaneme do pondělka. Bylo to ve druhém patře, takže oknem to nešlo. Mějte prima den.
1: Nebo si ta učitelka myslela, že by se jim hodilo do učování.
0: Jako zůstat ve škole, představ si, že je pátek, a to se vlastně dá aplikovat jako i na práci, jo, že je pátek, těšíš se na ten víkend a zůstaneš zamčený v práci. Tak ty jsi říkal, že bys vysílal, ty bys pracoval, tak prostě si řekneš, že už ty práci jsem, tak asi něco udělám, jo. Další zpráva. No, z mého příběhu jde až hrůza, bydlím kousek od hřbitova a od Smuteční síně. Stalo se, že tam zamkl nechtě ten, co obléká ty zesnulé do rakve uklizečku, která byla na druhé straně. A tak když to na večer zjistila, tak volala z toho sklepního okna o pomoc. Kolem jdoucí se šíleně vystrašil, že tam někdo ožil. No řeknu vám, hrůza. Nakonec ji teda přišli otevřít. My tady máme dost podobný příběh i od Lenky z Mostu.
2: Dobrý den, tady Lenka z Mostu. Já reaguji teďko na vaše zážitky, kdo kde byl zavřen. Já možná, když jsem byla na dovolení, tak jsem se šla podívat do krásného kostela, že si to tam všechno prohlídnu. Bylo mi divný, že je teda otevřeno, takže jsem se šla podívat. Zjistila jsem, že se tam koná pohřeb, který už jakoby končil. Tak jsem počkala, až všichni odejdou, tak jsem se bylo mi divný, že jsem tam sama. Tak jsem si všechno prohlídla krásně a teď se teda vracím zpátky a zjistila jsem, že jsem zavřená vevnitř sama, bohužel s tou mrtvolou, a byla jsem docela děsně vyděšená, ale všechno dobře dopadlo, přišli si pro mě, ale zážitek teda děs. Díky, naschle, Lenka, mostu.
0: Ještě, že to nebylo, přišel si pro mě, vem si mě. Taky teda máme ještě hlasovku od Péti.
3: Zdravím, no nás jednou takhle zamkli s taťkou na hřbitově, ne úplně v práci. Bylo mi asi 10, nebyla jsem z toho úplně nadšená, ale dostali jsme se ven, museli jsme přelíst bránu, nikdo tam nebyl.
0: Já ti nevím, Davide, všichni mají zkušenost takhle se hřbitovem, no. Zajímavý. No tak možná informace pro vás, kdo se třeba chystáte jít navštívit někoho na hřbitov. Bacha, ať vás tam někdo nezamkne, a vy, kdo máte na starosti klíče od hřbitova, tak se pořádně podívejte, jestli tam ještě náhodou někdo nezůstal. Za malou chvíli další hity, co vás zabaví za 100 let, taky Sean Baker, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať vy, kdo nás sledíte na cestách, víte, jak to v pondělí ráno jezdí, tak hezké ránko.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
7: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy

0: Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
8: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
10: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
9: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
11: A já vám jako dlužím?
9: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Naviděnou v prodejně v Ostravě.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska nám hlásíte neprůjezdnou silnici. Na Frýdecko-Místecku v Kozlovicích u obecního úřadu je silnice uzavřena kvůli pracím na silnici.
1: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: Hit Radio Orion.

0: Dobré ráno.
1: I za stolem. S vámi Michal a David a tohle bude Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Pražské MHD přibývá problémových cestujících. Policisté a strážníci od začátku roku vykázali z metra, tramvají a autobusů už přes 14 000 lidí, což je rekord. Přibývá také zásahů kvůli opilým či zdrogovaným cestujícím a řidiči častěji využívají tísňové tlačítko. Vlaveder si v Německu vyžádala rekordní počet utonutí. Jen během června se utopilo 99 lidí, nejvíc od roku 2003. Většinu obětí tvořili mladí muži, kteří podle záchranářů často podcenili riziko nebo vstoupili do vody pod vlivem alkoholu. Na kole běžně nejezdí, přesto dojel z Česka až do Chorvatska. 32-letý Ondřej Březina zvládl za 3 dny ujet 775 kilometrů. Cestou překonal hory i lesy, omylem se ocitl na dálnici a odměnou mu byl příjezd k Jadranu.
0: No tak pokud na letošní dovolený řešíte budget, tohle vlastně není úplně špatný nápad. Já jsem se tady dal do navigace, tady Praha pak, jo, 63 hodin na kole, tak to vlastně vychází, když si dáš nějakou pauzičku. Takže pokud si vezmeme v práci týden volno, takže 3 dny pojedeme tam, ošplouchneme se, na to máme den a pak 3 dny zase zpátky.
4: No, ideální dovolená.
0: Ale houby zle, ušetříme za dálničku, za všechno.

0: Tohle je Léto ve třech minutách. Shakira, Zoo na Hit Rádiu, chvíli po půl deváté. Dobré ránko. Venku to začíná zase vypadat jako v tropickém skleníku a hlavní stránky zpravodajských webů jsou plný informací, že do naší republiky dorazila další tropická vlna. Co nás čeká, teploty přes 33 stupňů, tak to máme slíbený dneska. No a zítra se k tomu mají přidat silný bouřky a vichřice a někde taky kroupy. Takže počasí na tento týden je tak nějak jako dopoledne sauna, odpoledne akvapark a bezplatný adrenalinový zážitek z letajících větví. Takže to máme komplet. Tak dávejte na sebe pozor, dneska hodně pijte, vedra dorazila. No a co dorazí za malou chvíli do vašeho playlistu tady na Hit Rádiu, bude samozřejmě další parádní muzika. Třeba tohle. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. A těšit se můžete taky na divoký Billy. Bude znamení tady na Hit Rádiu. Tak dobré ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Levněji už to nejde.

0: nejlevnější bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
3: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na Tradix.cz.
4: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Apka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
7: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Tak Renku, ty neřáda jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
10: Asi 100 tisíc.
9: A ty s tím nic neděláš, jo?
10: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
9: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatí žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
10: No to, to jsou nějaký šamani nebo co ne?
9: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Mami, já chci hrát na klavír.
12: A proč ne? Když ho půjčíme už teď na hudební fond CZ, můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
13: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Divoký byl, tohle je Znamení a tohle je Hit Radio. 8 hodin 50 minut, krásné ráno. Vařili jste někdy pod širákem? No tak vaše vzpomínka na nějakou takovou nezapomenutelnou akci vám může pomoct vyhrát. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení for camping totiž vyhlašují a ordinují terapii venkem. No a tento týden po vás chceme historky na téma vaření pod širým nebem. Napsal nám na náš web na hitradio.cz třeba Karel. Ahoj Hit Radio. A zdravím všechny, kdo si myslí, že umí vařit v přírodě. My jsme si na Vandru dali za cíl udělat guláš v kotlíku, jenže maso zůstalo doma, cibuli sindl kamarád cestou a koření jsme omylem vysypali do batohu. Tak jsme do hrnce naházeli klobásu, fazole, chipsy a poslední tatranku. A když se směs začala připalovat, kamarád ji zachránil pivem. Výsledek vypadal jako asfalt po bouřce a vonil tak, že odešli i mravenci. My jsme to ale pak po celém dni snědli. No tak pokud nám napíšete váš nějaký příběh, vzpomínku na vaření pod širým nebem, tak tento týden můžete vyhrát poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a High Point, které spojuje kvalitní outdoorové vybavení, funkčnost a důraz na pohodlí v přírodě. Oblečení, stany, karimatky, všechno, co potřebujete ven. No a na tohle od nás máte možnost vyhrát poukaz v hodnotě 7000 korun právě na forcamping.cz. Tak tohle vyhrajete možná právě už vy v páteční snídaní šampionů, tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, stavte se na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Šampol, Dua Lipa, 8.57, tohle je pondělní Hit Radio Snídaň šampionu a ta je u konce. Tak jsme to spolu zvládli, přiznám se, ten návrat jsem čekal o něco těžší, po dvou týdnech zpátky tady za mikrofonem a za mixem, nerozbil jsem to, nic jsem nepokonil, ale vlastně jednu věc jo. Zamotali se mi tady ruce, kdyby vás tomu zajímalo víc, to najdete v podcastu Snídaně šampionů během dne na webu hitradio.cz nebo na Spotify. Tak zvládněte pondělí, přežijte to vedro, bude hit, Cecilko, no a my se tady potkáme samozřejmě opět zítra.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zítra ráno v 6.00 se na vás budu těšit. Tak se mějte krásně, ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Šumpersku v Zábřehu v ulici Oborník bourali dvě osobní auta, tak tam dejte pozor. A na dálnici D1 na 255. kilometru ve směru na Ostravu stojí odstavená dodávka, tak i tam buďte velmi opatrní. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
3: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
4: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my bed and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
5: To není možný, že to ještě nemáte.
6: Tak my taky čekáme, že jo?
7: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
8: Tak to musí stát na účtárně.
5: To už je po splatnosti.
8: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz

0: zprávy a Bára Purkártová. Pěkné dopoledne. Léto je čas výletů do přírody. Nová letní výzva vybízí turisty, aby si sebou kromě svačiny a vody přibalili také pytlík na odpadky. Jaký je důvod, vysvětluje předseda spolku Ukliďme Česko Radek Janoušek.
1: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv pytlík na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme 12 výher.
0: Letní výzva potrvá až do konce srpna. Moravskoslezský kraj podpoří projekty zaměřené na výsadbu zeleně, zadržování dešťové vody anebo úpravy, které pomáhají zmírňovat přehřívání areálů. Pro své příspěvkové organizace na ně má nachystáno stejně jako loni 10 milionů korun. Žádosti bude kraj přijímat do konce září anebo do vyčerpání peněz. Hlavní letní dovolenou plánuje, zvažuje nebo už absolvovalo 62% Čechů. Odhalil to průzkum, podle kterého se většinou lidé rozhodují podle rozpočtu. V případě příjmu do 30 tisíc korun na dovolenou vyrazí asi jen 45% dotázaných. S rostoucím příjmem se počty dovolenkářů zvyšují.
2: Fotbalový servis. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se bude zabývat možností rozšířit od roku 2030 mistrovství světa ze současných 48 na 64 týmů. V rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport to uvedl předseda Gianni Infantino. Podle něj musí o turnaj snít celý svět a nikoli jen Evropa s Jižní Amerikou. Aktuální navýšení šampionátu o třetinu účastníků považuje za obrovský úspěch. 56letý funkcionář má za to, že kvalita mužstev se stále zvyšuje.
3: Dneska bude polojasno, během dne se může místy zatáhnout a slabě zapršet. Teploty stoupají vzhůru, dneska naměříme 23 až 27 stupňů, na horách 17 až 21.
2: Hit Radio Orion.
3: Je pondělí 13. července, svátek má Markéta, takže nejlepší holkám. Vyladíte Hit Radio Orion s Karlou Michalíkovou, dneska tu budeme mít hosty, a to Jirku Krhuta, Štěpána Kozuba. Slíbili, že nám tady živě zahrajou, takže se máte na co těšit. No a proberem taky Univerzitu Palackého, kde se sjeli studenti z celého světa, aby tady studovali češtinu. Takhle těžký jazyk, pojďte se na ně.

Pamatujete, jak jsme se nedávno bavili o automatech na brambory, na vajíčka, na špekáčky? Tak posuneme tu laťku trošku dál, jo? Ve Staré Vsi na Dudent, Ondřejnici, kam zdravíme, tak teď otevřeli Masomat. No, prostě tam přijdete a kdykoliv ve dne v noci si tam koupíte steak anebo jiné čerstvé maso, klidně o půlnoci, že budete mít chuť. A já jenom jako čekám, kam až tohle zajde. Protože nejdřív vajíčka, brambory, teďka to maso, že? Bych se vůbec nedivila, kdyby za chvilku vedle stál automat na uhlí, nebo na koření, na jednorázové zástěry, grilovací potřeby. A nebo rovnou i na toho farmáře, který vám vlastně ještě poradí, jak ten steak správně udělat. A jestli to takhle půjde dál, tak už do supermarketu budeme jezdit třeba jenom pro toaleťáky. No a mě by zajímalo, co byste si ještě dokázali představit vy prodávat v takovém automatu? Co by se vám líbilo mít pořád jako při ruce 24/7? Jenom přijít, zmáčknout tlačítko a mít. Máte nějaký podnikatelský záměr? Tak sem s ním!

zahraničně kamaráda Vojtu Nováka. Vojto, čau. A Vojta má úplně stejný hlas jako Vilo. Úplně ale. Tak, kdybych ho slyšela. Jsme Hit Radio Orion, no a do Olomouce teď přijelo přes 100 lidí z celého světa, studentů, aby se učili češtinu. Od Američanů přes Japonce až po Australany, Němci, Poláci, Tajvance a já před nimi fakt jako smekám, protože jestli existuje jazyk, který umí člověka dost potrápit, tak je to určitě právě čeština. Ř, š, ž, sedm pádů, ještě jako vysvětlete cizinci, co znamená třeba cip, jo? Že proč není cip ve vyjmenovaných slovech, když je tam vysvětlte jim to. Já si myslím, že kdo se dobrovolně naučí česky, tak ten už se pak domluví úplně všude. Úplně všude.

0: Jaké české slovo byste cizince nechali vyslovit jako první vy?
1: Co?
0: Zamyslete se. Já bych je potrápila pořádně a třeba s takovým řehořem. Řehořem, řehůlkou třeba. Nebo 333. Jsem potvora, to.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
5: Stezka Valaška.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
10: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
9: Tak setři a šetři.
11: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
12: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
14: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
17: Koupelny pro každého.
16: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě.
17: Koupelny pro každého.
16: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
18: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

ladíte a posloucháte Hit Radio Orion s Karlou Michalíkovou. Teď si dáme kapelu No Name, která dokonce i na Wikipedii je zapsána jako slovensko-česká kapela. Vůbec se nedivím, oni jsou prostě naši. X desítek let je považuji za domácí kapelu. Několikrát už jsem taky měla tu čest je slyšet naživo. Dokonce, když jsem moderovala nějaké akce a oni tam hráli, tak jsem s nima měla možnost i pokecat mimo to pódium. A to jsou takový božani. Ale jako fakt strašně. Strašně příjemní lidi, žádné nosy nahoru. Hrozně skromní, přátelští, milí. Prostě No Name jsou srdcovkou nejen mojí, ale věřím, že i vaší a právě mají stále místo i v playlistu Hit Radio Orion, tak se pojďme dát.

0: Magnézy, Rádia Orion, kde si i dnes pro vás kluci z redakce připravili malou inspiraci na výlet v Moravskoslezském kraji. A protože je léto v plném proudu, tak byste možná i ocenili, že jo, nějakou hezkou pozvánku, protože těch akcí je samozřejmě strašně moc, ale fakt strašně. Kdo si to má všechno pamatovat? Tak tady porce inspirace od nás, kde se co děje, a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Jestli hledáte tip na parádní rodinný výlet, vyrazte do Dinoparku Ostrava. Čeká na vás přes 130 dinosaurů v životní velikosti, z nichž se mnozí hýbou a vydávají zvuky, takže si budete připadat jako v pravěku. Nechybí zábava pro děti ani odpočinek pro dospělé nebo obří aktivní sopka, Dino Express i populární chodící mládě stegosaura. Zábava pro celou rodinu na celý den zaručena. Tak co, troufnete si potkat tyrannosaura tváří v tvář? Dino Park Ostrava.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Eko.com. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
12: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
11: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
12: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
13: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
14: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
15: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitamínů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.

0: Nejlepší dopravní servise z Moravy a Slezska. Na Opavsku v Budišovicích bouraly dvě osobní auta, tak tam buďte velmi opatrní. A v Olomouci v Tovární ulici poblíž křižovatky s Rozberskou ulicí došlo k nehodě osobáku s dodávkou. Tam je blokovaný celý jeden jízdní pruh. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšině. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Máme 10 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů už se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a pokud nemusejí, aby ani nevycházeli. A desítky hasičů stále zasahují také u doutnajících trosek výškové budovy ve Zlíně. Během dneška pak budou řešit uvolnění ulic, které zůstávají zavřené kvůli bezpečnosti. Baťův institut, kde sídlí muzeum, galerie a knihovna, na Facebooku oznámil, že jeho prostory se ode dneška opět otevřou. Pokud plánujete nákup ojetého auta, právě teď je ta nejvhodnější doba. Podle Autobazaru ceny v létě mírně klesly před začátkem nejsilnější podzimní sezóny. Průměrná cena ojetého vozu se teď pohybuje kolem 320 tisíc korun a stáří kolem 12 let. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková se v žebříčku WTA posunula na své dosavadní kariérní maximum. Nově ji patří 7. příčka. Těsně před ní na 6. pozici je pak finalistka letošního Wimbledonu Karolína Muchová. V čele žebříčku zůstává běloruska Arina Sabalenková.
0: Morava a Slezsko pro dnešek hlásí polojasno, místy zataženo jen velmi ojediněle přehánky. Teploty jdou zase nahoru, dneska naměříme 23 až 27 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Orion.
0: Jsme Hit Radio Orion, s vámi Karla Michalíková a za chvilku taky pánové Jirka Krhouda, Štěpán Kozub. Budeme si zpívat a budeme si hrát, počkejte se na to.

0: krásné dopoledne z rádia Orion vám přeje Karla. No a máme tady návštěvu, na kterou jsem se opravdu těšila. Ve studiu jsou Jiří Krhout, Štěpán Kozuba, taky Kamil Rudolf z nového komunitního centra Nová osmička ve Frýdku Místku. Kluci tam totiž 30. července zahrají speciální koncert Krhout a Kozub v textilce. Dobré dopoledne, pánové, vás nechám pozdravit.
1: Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Mě vlastně zajímá úplně všechno. Proč zrovna textilka, co je Nová osmička, záč a jestli se máme těšit na klasický koncept nebo něco úplně jiného, takže Kamile, na vás. Nová osmička je úplně nový projekt. Jak byste ho popsal někomu, kdo o něm dneska slyší poprvé, třeba já? Pojďte mi ho představit.
1: Asi, aby se tam zajel, přijat podívat, jo, protože je fakt, že těch akcí a těch aktivit, které tam děláme, je opravdu hodně. Během vlastně 150 dnů letních, kdy je Nová osmička v provozu, je tam přes 280 různých eventů, jak kulturních, sportovních, koncerty samozřejmě, stand-up komedy, přednášky, besedy, cestovatelské věci, sport jako různá yoga pro maminky s dětmi, posilovací cvičení. Jo, takže vlastně má to vyvinutou sportovní stránku komunitní, včetně nějakých třeba výjezdů a běhů komunitních a podobně. Má to poměrně dobrou stránku jako gastro, je tam několik stánků prostě s různým jídlem, skvělá pizza, prostě burgery, veganské bistro. Můžou si tam třeba přinést návštěvníci i párek a na našem ohništi si ho opéct. Jo? Je tam obrovské pískoviště vlastně pro děti, jsou tam nějaké atrakce pro děti, děláme tam pravidelně třeba letní kina v neděle a úterky, takže vlastně cílem toho celého projektu je, aby člověk, vlastně, který je buď z Frýdku Místku, nebo samozřejmě z okolí, měl možnost na tu Novou osmičku kdykoliv zajít a vždycky tam něco nového zažít a prožít. Jo? A je to, jako asi nerad se chlubím, ale můj marketing říká, že mám se trošku chlubit. Fejdě. Je to možná jako projekt, vlastně, který v té republice nemá obdoby v takové té své komplexnosti, jako co všechno se tam děje vlastně pod tou jednou střechou nebo v tom jednom areálu. A nás to strašně baví, my jsme už něco takového chtěli udělat jako dlouho, až pak se naskytla možnost to udělat a další jako skvělá věc na tom je, že všechny tyhle akce, tyhle komunitní, nebo 95% veškerých akcí je tam zdarma pro lidi, jo. Akorát velké koncerty těch největších a nejslavnějších interpretů, jako třeba Krhout, Kozu,
3: přesně tak, protože
1: se platí,
3: my jsme,
1: samozřejmě.
3: Jasně, my jsme drazí, to jako nejde takhle. A nevychováváte vůbec kulturu tu lidi, že aby platili za kulturu trošku.
1: Takové to cvičení a všechny takové tyhle jakoby věci tam jsou tam zdarma. A díky samozřejmě štědré podpory města a kraje a naší taky, teda musím říct, protože my jsme do toho investovali jako nemalé prostředky, které se nám nikdy nevrátí a byla to taková v podstatě služba těm obyvatelům. A strašně nás to baví a už třeba za květen jsme měli asi 27,5 tisíce lidí návštěvnost, což je jako velmi unikátní a rádi bychom se stali jednou z nejnavštěvovanějších oblastí našeho kraje vlastně po téhle sezóně.
0: Takže to vlastně není jenom koncertní místo, ale ti lidi tam prostě toho najdou mnohem víc.
3: Já bych chtěl říct, Karlo, k takovým těm, jako k tomu, aby nevznikli ti rypálci, jakože muzikanti hrajou za grantové peníze jako města, jo. My opravdu hrajeme za peníze, které si vyberem. Tak děkuju.
0: Kamile, ještě prosím vás, proč právě stará textilka, to mě zajímá. Proč textilka?
1: Má vlastně naprosto úžasnou atmosféru a když my jezdíme po světě a koukat na jiné festivaly, díky jako Beats for Love se dostaneme na spoustu míst na světě a vidíme prostě, jak se třeba tady tyhle areály proměňují, třeba v Amsterdamu a podobně a tohle je vlastně kousek třeba toho Amsterdamu nebo kousek nějakého Berlínu, který přinášíme vlastně do Frýdku Místku a ten prostor je unikátní, ta architektura je úžasná. A mně se to strašně líbí, mě to baví jako oživovat staré věci a dávat jim vlastně nějaký nový nádech, nový náplň a v podstatě přizpůsobit tu krásnou starou stavbu jako potřebám vlastně moderního člověka. Jestli to nezní jako od Hitlera, moderního člověka, nebo nového člověka.
2: Se mi to začalo líbit, ten rozhovor.
0: Já si říkám, že to nabírá úplně zajímavý rozměr, nečekal
3: jsem. Máš cigánské bistro?
1: To ne, ale máme nejlepší pizzu široko daleko, Perto Rajdo.
3: Já jsem jedl.
1: Holky, co tam dělají veganské věci, pak Grill Station Střelnice, máme skvělou kavárnu, která dělá úžasné věci, třeba na oběd máme za 85, že můžeš vypít kávy, kolik chceš, je tam prostě nefilter a můžeš vypít hektoliter kávy. kávy.
4: Máte tam kardiology nějaké?
1: Nemocnice je velký kousek.
0: Ve studiu samozřejmě i Jirka Krhuč, Štěpán Kozub. Mě tady chodí dopoledne na rozhovory, jak jsem říkal, jenom politici a fotbalisti, takže konečně nějaká celebrita.
3: No přesně tak.
0: Když jste, hoši, ten prostor, ten Nové osmičky viděli poprvé, tak jaká byla vaše první myšlenka?
3: Tak, já jsem ho viděl, Štěpán ho neviděl.
2: Já jsem ho viděl.
3: Aha. Jsi ho viděl bez tam?
2: Já jsem viděl, ne, osobně jsem ho neviděl a poslala mi právě Marcelka, která spolupracuje na tomto projektu, mi poslala nějaké návrhy, protože mi volali před nějakou dobou, že by chtěli stand-up, ale tak jsem pochopil samozřejmě, že to nejde finančně urvat, že?
1: Záleží, já nevím, kolik bereš. Jako
2: půl milionu.
1: Tak to...
0: Je v pohodě,
2: ne? No, mě nikdo nezavolal.
1: No, to je už
2: nemůžu, jedu na dovolenou do Maďarska.
1: My děláme stand-upy, jako, my děláme stand-upy co 14 dní a my se třeba staráme o nastojáka, jo? Děláme jim velkou tour vždycky co 5 let a takhle.
3: Tak ale pojďme se bavit o humoru, ne?
1: Trošku, jako. A však to je humor.
3: No, dobře.
1: Já dal si sám Čechyše humor.
3: No, já. Takový ten klasický.
1: Já, klasický Čechyše.
2: Filme.
3: Tak myslíš, že nás poslouchá dneska kopul Ostravy?
0: Já myslím, že možná celá Ostrava.
3: Ty bláho. Mm.
2: Zdravíme Ostravu.
3: Nicméně, ať přijdou toho 37. do té textilky.
0: Přesně. No a počkejte, Hoši, vy jste hrali teda ale úplně všude možně. A čím je teda koncert té Nové osmičce jako jiný? Čím bude jiný?
3: Prostředím. Ne, tak my tam jedeme s přeježeným vztahem. To znamená, je to prostě koncert naší druhé desce, ale hrajeme většinou všechny písničky z naší tvorby. My těch písní nemáme zas tak moc, máme 2 desky. Ale náš koncert trvá, nebo naše vystoupení celé trvá přes 2,5 hodiny.
2: Ano.
3: Mm-hmm. Jo, protože my krom těch písničky, kdybychom hráli jenom ty písničky, tak ty lidi prostě normálně jako oni můžou rovnou jet k psychiatrovi a prostě. Jo. Takže my máme ty melancholické smutné písně, ale mezi tím říkáme ten humor. Takže celé to vystoupení má jako přes 2,5 hodiny.
2: Ale co je taky asi unikátní, když nad tím teď tak přemýšlím, tak je to, že my vlastně s Jirkou málo kdy hrajeme v našem kraji.
3: To je pravda.
2: My spíš jezdíme po republice, takže to, že se objevíme takhle v Nové osmičce, je vlastně unikátní pro místní, že mají možnost nás vidět vlastně doma téměř.
3: Protože normálně hráváme třeba vždycky na konci roku jednou nebo dva gongy většinou vyprodáme, takže ano. Si zahrajeme v Ostravě v gongu. Což bude i tento rok, možná uvidíme a nechci to propalovat, ale samozřejmě ve Frýchku jsme třeba nehrali nikdy. Uh-huh. A já jsem se byl na tom místě.
0: Nikdy.
3: Ne,
0: fakt ne.
3: Ne, nikdy. Myslím, že Kamil nás kdysi chtěl i do svého Stounu, že Kamile?
1: Tak,
3: ale prostě tady těch lidí, ano, to je malé. Ale já jsem se byl podívat na koncert Ivana Mládka právě v té textilce, v té osmičce. A bylo to jako úžasné, jo. Tam jako fakt je to super. Dal jsem si tu pizzu, bylo tam strašně moc lidí.
1: Je tam fakt skvělá atmosféra, třeba lidi se dívají na koncert. Vzadu prostě v dalším pavilonu ženské cvičí jogu, děcka si hrajou na pískovišti, do toho tam máme Adventure Playground, což je jako úplně nový druh dětského hřiště, kde si děti vytvářejí tu hru sami. Jsme jako druzí po Praze, kteří to otevřeli a za ten první měsíc tam bylo asi 2000 dětí. Navštěvu děti si dělají bunkry, jo, podobně tatínci se můžou koukat, ale mají zakázáno prostě nějak jako do toho zasahovat. Ale prostě děti si ty hry tvoří sami, takže najednou tam probíhá paralelně několik prostě věcí a to je to, co mě na tom baví, že se prostě tvoří komunita, propojou se lidi, lidi to dokáže vytáhnout ven a tenhle koncert bude určitě úžasný, nejen tou atmosférou, je tam spousta věcí, vstupenky ještě stále jsou v prodeji, ačkoliv už tak polovina si myslím, že je vyprodaná. Máme druhou vlnu spuštěnou vstupenek sezení a stejně tak vstupenky, druhou vlnu vstupenek na stání a možná tam jsou ještě nějaké speciální vstupenky meet and greet, které vlastně obsahují po koncertě setkání s klukama a dostanou tam nějaký drink od nás ještě jako zdarma a budou si moct udělat fotku, že asi a pokecat a teď bude to vlastně v hlavní budově v Ačku, v hlavní budově Přádelny.
3: Ano, a budeme tam prodávat náš merch samozřejmě, protože máme hodně široký merch, jak já i Štěpán, vlastně máme svoje produkty a i společné Krhut Kozub, takže prostě to bude pestré. A já si myslím, že ještě ten koncert bude zvláštní tím, když tady Štěpán zmínil Marcelku Kučovou, která je vlastně takovou, můžu říct, pravou levou rukou tvou.
1: 100% Marcela tam dělala vlastně celou dramaturgii.
3: To je perfektní.
1: A je ta dramaturgie úžasná. Jako,
3: takže a teda to... nevím, Kamile, jestli víš, ale Marcela s náma bude hrát na saxofon jednu písničku.
1: Já právě. Slyšel jsem, že jste se domlouvali, no.
3: Takže...
0: Wow.
3: Písnička Práce pro Šaška, kterou často nehrajeme.
2: Ano, ano, to je pravda.
3: A v tom je saxofonové solo, které nahrál Michal Žáček. A tentokrát ji zahraje Marcelka.
0: A my se za chvilku taky zahráme, tak zůstaňte s námi.

0: Stále ladíte Hit Radio Orion 30. července od 20 hodin v novém komunitním centru Nová osmička vystoupí Krhout Kozlub v Textilce. Pánové, kde seženeme lístky, protože u toho chceme být samozřejmě všichni, pojďte nás pozvat na web, na stránky Nové osmičky.
1: Přesně tak, když si to dáte do vyhledávače, nebo máme to jako N8 nebo Nová osmička.cz, v sekci vstupenky si můžete koupit pořád ještě vstupenky na tento koncert, jak na sezení, tak ke stání, a myslím si, že tam je i pár kusů speciálních vstupenek meet and greet, které obsahují setkání vlastně s klukama po koncertě a drink od nás a focení a tak dále. Na koncertě bude i merch, jinak 37. od 20.00 přijďte určitě dříve, ať v pohodě si stihnete dát pivku a podobně, usadit se, přijďte už klidně na 7, ať tam jste, a věřím, že si to všichni skvěle užijeme.
2: No a vstupenky fičí.
1: Vstupenky fičí. Takže půlka už je pryč určitě, možná větší půlka, takže doporučuju neotálet.
0: Hmm. Jirko, ty už jsi připravil nějakou textilní slovní hříčku? Nebo ještě?
3: Tyhle, tak to jsem teďka nečekal.
0: Že? Já jsem tě chtěla trošku překvapit.
2: Textilku.
4: V osmičce v textilce skončím s holkou v postilce.
2: Dobré.
4: No, dobré, vidíš,
0: dobré.
4: Takže ještě máme nějakou pane... v textilce skončím s holkou v postilce.
1: Takže ano, nějaké postýlky ještě musíme nakoupit. Teda
2: to tam nemáš, Kamile?
1: Máme tam...
2: Takový sharing gaučíky.
1: Takový při trochu fantazie by se to dalo nazvat postelí, jako myslím.
0: A Štěpane, ty když slyšíš textilka, tak napadne tě jako první práce, nebo průšvih, nebo co tě napadne?
5: Džíny mě napadly. Džíny, košile, jako vietnamská tržnice, ale nevím proč vlastně. Aha. To je první, evokuje mi to. Je to možné?
0: Panové, pojďte nám zahrát něco pěkného, pojďte.
5: Jako od nás, nebo od někoho jiného?
0: Od vás.
2: Dáme si Michailu. Jsem prostě řízenou střelou, co po tobě teď letí.

čekám, až si ze mě vystřelíš. Jsem jak napnutým lukem, napnutým lukem. Jsem jak napnutým lukem.

0: Teď Michaelo něco neujelo?
1: Ne.
2: No, tak ta, neby, ta zrovna nebyla naše, ale snad se líbí.
0: A já už se nemohu vyspívat to.
2: Ty jsi to strašně napálil hned ze startu, já jsem se ani nenadechl.
1: Já jsi to dobře nahoru, a než na to, se uvidíme.
2: My jezdíme na playback, jo, takže tohle je pro mě nové.
3: Jo, my hrajeme Girka Con, half playback, no já hlavně tanec.
1: A než se uvidíme ve Fitku, tak nás čeká ještě koncert v Letním kyně v Olomouci a o tom si povíme za chviličku.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny.

0: nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitaminů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
7: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
13: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.
18: Stále ladíte Hit Radio Orion. Než se uvidíme ve Frýdku, tak vás, panové, čeká, jak jsem říkala, 14. července, to znamená zítra, koncert v Letním kině v Olomouci, a to v rámci Přeježděný vztah tour. Říkám to správně.
19: Přesně tak, v Letňáku Olomouc.
18: Takže kdo je z Olomouce nebo okolí, tak vás tam může zítra vidět. Je něco, co si na těch letních open air koncertech užíváte víc než třeba v divadlech? Co?
20: Štěpo.
21: Čerstvý vzduch, ono v tom divadle to nějak prostě furt jako není. No.
20: No.
21: I když my se to dáváme do podmínek, že v divadle chceme čerstvý vzduch, ale prostě jak jsou tam ty stěny a ta statika, tak ono to vlastně nepropouští vzduch moc.
19: Mm-hmm. Někdy si užíváme na otevřených jako koncertech, si užíváme déšť, který máme taky v podmínkách, a to se nám jako samozřejmě zase v divadle nikdy nestane.
21: Vlastně nejraději hrajeme v plynojemech, tam to člověk vůbec nevnímá.
18: Aha. No. Mm-hmm, dobře. Zítra teda Olomouc, 30. července, Frýdek, Místek, Textilka a Nová osmička. Tak pojďme si to ještě zhrnout, kam pro vstupenky a co nás tam teda čeká všechno.
22: Na webu novaosmička.cz 37. od 20 hodin jsou v prodeji vstupenky jak k sezení, tak ke stání, ale doporučuji neotálet. A samozřejmě jsou v prodeji speciální vstupenky meet and greet, které zahrnují po koncertě setkání tady s kluky, fotky, drink na náš účet a myslím, že tam sezení v prvních řadách a taková jakože vyšší forma vstupenky. A věříme, že teda všichni přijdete a že si to pořádně užijeme, protože tenhle koncert cítím, že bude něco, na co se bude dlouho vzpomínat.
18: No a tak co byste třeba zkázali lidem, kteří ještě pořád váhají? Mám jít, nemám jít?
22: Já bych jim zkázal, neváhejte.
19: To řekl moc hezky, Kamile. Ještě pořekni, co bys řekl lidem, aby přišli na nás do osmičky, do textilky.
0: Vlastně, to se strašně těžko říká, jo, ale prostě pokud jsou lidi, kteří milují jako muziku, která je vlastně v něčem, dejme tomu, jako poeticky a liricky čistá a zároveň mají rádi humor, tak je to ideální kombinace. My jsme se o tom nedávno s Jirkou bavili znovu, že vlastně si nejsme vědomi toho, že by interpreti na jevišti kombinovali jako humor v takové míře a hudbu. Je to v podstatě divadelní zážitek. Útočí to na všechny smysly. Když se třeba uvolní ještě kytarista, jakože se hodně uvolní, tak to je fakt na všechny smysly.
1: Myslíš jako Rudy Horváth?
0: Třeba.
18: Pánové, pojďte nám zahrát ještě nějakou písničku.
19: Tak jo.
20: Když nechceš být plodný, tak nos slipy. Když chceš umřít v bouřce, stůj u velké lípy. A když chceš zranit hodnou ženskou, tak ji záhni. A pak to všechno přiznej, seber se a táhni. Chceš romantiku, tak si upeč busta. A když chceš dělat problém v knajpě, no tak už tam. A když nechceš dostat AIDS, tak nespí s každým.

0: Jan to tam je?
1: Já jsem to nenapsal.
2: Když chceš, ať tě klepne, sleduj zprávy.
1: Když chceš dostat skýzu z hulse, třeba strávy.
2: A když chceš poznat celý vesmír, dej si hašiš.
1: A snad ti dojde, proč tu si a proč tu strašíš.
2: Jo. Chceš být frajer, kup si třeba džisku Kamile.
1: A když chceš spalit pěknou holku, no tak riskuj, Karlo.
2: A když chceš...

0: dvakrát měř a jednou řeš. Chceš mít pevné kosti, tak pij mlíko, Karlo.
1: Když chceš nadělat si dluhy, šňupej piko, Kamile.
2: A když chceš, když se bojíš venku dýchat, tak no z roušku, Štěpo.
1: A my to chápem tady na Ostravsko-Frýdeckém z roušku.
0: Chceš mít svaly, tak dělej kliky.
1: Když nechceš skončit v lochu, běž do politiky.
0: A když chceš sehnat velké prachy, postav hnízda.
1: No, tak ano, ano, mě to mrzí, já nepřijdu, ale... Děkuju za pozvání, Aně, no.
3: Vrtě tím sem.
1: Tak.
0: Je, je, je. Dělej si, co chceš. Je, je, je, je.
2: Pozor.
0: Jen si duši nepořeš.
1: Děkujeme.
3: Nádherné,
2: díky. Takže v textilce a v letňáku v Olomouci budeme se těšit na vás.
4: Krutkozub. A ty už nám jako odcházíš, nebo?
2: Ne, já si odkládám kytaru.
4: Dobře, já mám ještě na vás takovou velmi krátkou hru. Mohu?
1: Ano.
4: Mohu? Dobře.
2: Ano.
4: Kdo rychleji odpoví? Pojďme stručně
2: odpovědět. Jo, fakt, všichni tři budeme soutěžit?
4: Dobře.
2: Tak pojďme.
4: Dobře, tak všichni tři. Jdeme na to.
5: No, no.
2: Co si
4: písnička na přání, co?
2: Dobře, tak jo. To nepustíš.
4: Ne?
2: No můžeme si, máš tam naši jako v repertoáru, tu nemá.
4: Jo, mám tady něco, počkej, dobrý. Kdo z vás chodí pozdě?
2: Já, ne.
1: Já taky ne.
5: Já jenom dvakrát jsem přišel.
2: No, já jsem strašně alergický na pozdní přicházeče, fakt.
1: Já to mám velmi podobně, takže my s Jirkou máme výhodu, že chodíme oba dva včas nebo ještě radši.
4: Ale výborně. Kdo z vás víc zapomíná text častěji?
2: Já si myslím, že já, protože Štěpa ho čte.
1: Jo.
4: Kdo je větší?
5: Před paním.
2: Teďka škoda, že Kamil nemohl odpovědět.
4: Právě. Já jsem čekala, že něco řekne. Kdo je větší perfekcionista?
2: Já si myslím, že já jsem.
1: Asi Jirka.
4: Tak?
1: Ale to je obsese.
2: Ale to je obsese, já to léčím už jako 20 let. No.
5: Asi já.
2: A ty jsi taky?
1: Kamil
2: je taky.
1: Kamil.
2: Ale myslím si, že to úspěšným podnikatelům a businessmenům a show businessmenům patří. Jako jinak určitě. I do jisté míry si perfekcionista ty.
1: Jsem, ano, ano, ale já jsem hlavně přísný na sebe, když už.
4: Mm-hmm. Takže kdybyste to měli na háku, to by bylo asi špatně.
2: Já znám tolik ostravských umělců a muzikantů, kteří mají věci na háku a nejsou a proto sedí v těch hospodách, vlastně to pivo a pořád mluví jenom o tom, jak by to mělo být.
1: A proto je zná jenom Jirka.
2: Tak, děkuju.
5: A když se spokojil s tím, co je, tak asi nikdy to neposuneš dál, že zase tyhle věci, kdyby si byl jako spokojený v tom, co je, tak můžeš jít do buddhistického kláštera třeba.
2: Ano. No, můžeš jít buddhistický festival, budeš tam mít 5 lidí. Tak pojď.
4: Poslední otázka. Kdo se déle loučí s fanoušky? Kamile, začni.
5: Kdo se déle loučí s fanoušky? Já se loučím s fanoušky hodně dlouho, asi to jsou týdny, třeba být s Forlav, co mi chodí pořád ještě nějaké zprávy a děkovné vyjádření, takže určitě týdny, no.
2: Kamila, vypínáš si třeba během festivalu jako na večer telefon?
5: Ne.
2: Tyvo,
5: ne, ale nečtu to, jako jo.
2: Nečteš to?
5: Nečtu to, já třeba fakt jako 2 dny před festivalem přestávám číst zprávy takové ty jako ahoj, pamatuješ si na mě, tak jsem se rozhodl, že bych možná přišel.
2: Jo,
5: jako,
2: jo, nedáme někde panáčka, jo, víš, jako, kdybys byl náhodou, jako, máš tam hodně prostoru, jo. Vlastně.
5: Tak jako já to nečtu a vždycky to jenom proletím podle jména, jako když mi někdo volá nebo píše z týmu, jo, něco, co je důležité, tak samozřejmě reaguju, ale jako jinak to nečtu a pak se třeba týden po festivalu k tomu dostanu a odpovídám sorry, nešlo to.
4: A kdo z vás dvou, pánové, se déle loučí s fanoušky?
2: My to máme společné, protože my po představení Štěpo, že my jdeme většinou jako si sednout za ten merch, kde lidi si koupí a my jim podepíšeme vlastně úplně všechno těm
4: fakt
2: lidem, co si koupí, tak.
1: Do posledního člověka tam sedíme,
4: fakt
1: takže
4: ne
1: opravdu,
4: fakt
1: takže
4: jo.
1: Většinou koncert má 2 hodiny a autogramiáda taky.
2: 2 hodiny máme třeba autogramiáru, jo.
4: Dřevi.
5: To super.
2: Takže kapela už jako ta už je plně vypnutá, že je tam pívečko, vínečko a my tam jak idioti ještě jako, ale rádi, to, super, to patří to k tomu, skvěle, jo. Skvěle. Protože ty si toho fanouška získáš, jako každý si s tebou chce prohodit pár slov, samozřejmě někdy to se rozkecá, jako to je fakt šílené. A my jsme více se ještě po vyšťavení z té autogramiáry než z toho koncertu.
1: To je pravda, no.
4: A pojďte mi ještě na závěr, hoši, říct, co třeba vy posloucháte v autě. Co je vaše oblíbená muzika?
2: Já v poslední době poslouchám Teddyho Swimse hodně.
1: No, u mě to je složité, já poslouchám spoustu věcí, ale teď zase jsem si poslední dobou ujel a vracím se k Charlesi Aznavourovi, což je takový francouzský chansonnier.
4: Takže když to byl třeba Albert, tak ten řekl, že je Swiftý, že miluje Taylor Swift.
1: Albert Čuba hlavně nemá hudební sluch.
2: Tak a nemá ani talent hudební.
1: Měli jste mu říct, ať vytleská třeba čtvrtinovou dobu, by byl úplně v prdeli.
2: A on je i herec?
1: Ne.
2: Dobrý,
1: ne.
4: Dobře. A mými hosty byli Kamil Rudolf za Komunitní centrum Nová Osmička, taky Jiří Kruda, Štěpán Kozou, pánové, ať se koncerty vydaří. Ať se vám daří, děkuju, že jste to s námi tady přežili.
5: Děkujeme
4: za váš čas.
2: A 37. osmička,
5: přesně tak,
2: jste Krutkozub.
5: O 20 hodin vstupenky na Nová Osmička.cz.
4: Jirko, ještě poslední hláška na závěr. Nějaká rýmovačka na rozloučenou, pojď.
1: Pojď něco z knížky, pojď.
2: Dnešní krásné Karle věnoval jsem Varle.

0: Nabídka pracovních míst.
1: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
0: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Azore, ke mně, nech tu srnku.
4: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Levněji už to nejde!

0: nejlevnější bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my bed and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
2: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kirchner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích.

0: snímestíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitaminů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.

0: světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Orion.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnice D1 na 276. kilometru ve směru na Vyškov stojí u krajnice odstavené nákladní vozidlo. Pro tuto chvíli ale všem, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Franto, což to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
11: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Bylo to na návrh prezidenta Petra Pavla. Předseda vlády České televizi sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil také, že na schůzky by neměl čas. Doslova za dveřmi je hudební festival Colors of Ostrava. Odstartuje už tuto středu v oblasti Dolních Vítkovic. A organizátoři teď přinesli i několik doporučení. Při cestě do areálu by lidé měli využívat zejména vlaky, MHD nebo sdílená kola. Dopravci během festivalu posílí jak vlakové, tak i autobusové spoje. Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Jde o zdravotníka, který je aktuálně v péči lékařů ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován také v Česku. Fotbalový reprezentant Pavel Schulz možná bude měnit dres. Aktuálně hraje za Lyon, nicméně za hranicemi se spekuluje o jeho možném odchodu. Zájem údajně projevil italský celek Koma, nicméně žádná konkrétní nabídka prý ještě nepadla.
0: Dneska u nás bude polojasno, odpoledne se může zatáhnout a taky lehce zapršet, hlavně na horách. Teploty 23 až 27, na horách 17 až 21 stupňů.
9: Radio Orion.
0: Je po 10. hodině, s vámi Karla Michalíková, posílám Shakiru, taky Linkin Park, tak si je užijte a pěkný den přejeme.

0: vaši lepší náladu. Doufám, že se máte hezky a že máte příjemné pondělí. Já jsem teď narazila na žebříček zemí, kde lidi tráví v práci úplně nejméně času a víte, kdo je na špici?
1: Nizozemsko.
0: Tam je kratší pracovní týden úplně běžná věc a lidi mají obecně mnohem víc času na život než třeba my. A tak jsem si říkala, jo, kdyby někdo zavedl 4denní pracovní týden tady u nás, na severní Moravě, tak by vlastně polovina lidí podle mě nevěděla, co s volným pátkem. To stejně byste skončili na záradě, na chalupě, partner by vám nachystal seznam věcí, které se už v vozovkách dlouho měly udělat. Takže ono je dost možné, že by člověk nakonec makal úplně stejně, jenom zadarmo. Protože doma je kolikrát víc práce než jako doma. Teda v práci je kolikrát víc práce než doma. Že dámy? Kdybyste měli každý týden jeden den volna navíc, opravdu byste odpočívali? Co?

0: Timbaland a taky Katy Perry na Hit Radio Orion. Hezký den, je 11 hodin 25 minut, pokračuje týden s těšínským Slezskem. Jestli přemýšlíte, kam o prázdninách s dětmi, zkuste vyrazit za zvířátky. To totiž funguje snad vždycky. Ve Vendrini najdete minizo s kozama, ovečkama, daňky, oslíky a poníky. V Karviné zase stojí za návštěvu zookoutek u zámku Frištát, kde můžete obdivovat daňky nebo pávy. A když už tam budete, tak si dejte i projížďku na lodičkách určitě. No a pokud chcete dětem ukázat, jak to chodí na opravdové farmě, tak to se vydejte do Těrlicka. Na minifarmě Relax poznají vaše dítka, jaká zvířata žijí na statku a co všechno péče o ně obnáší. Samé pěkné věci do života. Všechny tipy na výlety najdete na webu těšinskeslezsko.cz.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečeva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prý kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
5: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
6: Ithaca's king is coming back.
5: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
7: No one could stand between my head and home.
5: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
8: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
9: Koupelny pro každého.
8: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě.
9: Koupelny pro každého.
10: Mami, já chci hrát na klavír.
11: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudební fond CZ můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
12: Dobrý den, tady je pohledávky CZ. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
13: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládá.

0: Ne snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 00101 je číslo sem ke mně do studia. Budeme soutěžit o lístky na Štěrkov na Open Music. Už to vytáčejte.
1: Hit Radio Orion.
2: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: 21 se mi dovolal někdo, kdo by rád vyrazil na Štěrkov na Open Music. Je to tak? Halo, halo?
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, Tomáši. Ahoj, prosím tě, odkaď voláš?
1: Frýdek Místek.
0: Frýdek Místek, takže na Štěrkovnu a na Hlučín to nebudeš mít daleko, co?
1: Mám to 80 kilometrů asi.
0: Já ti ty dva lístky na festiák dám, ale potřebuju znát jednu správnou odpověď. Zkusíme to?
1: No, doufám, že to budu vědět.
0: To zvládneš, Tome. Já ti držím palce a všichni posluchači taky. Tak pozor. Co si lidi podle průzkumu zapomenou na festival nejčastěji vzít sebou, jo? Mám tři možnosti. Za A. Peněženku. Za B. Nabíječku na telefon. A nebo za C. Sluneční brýle. Co myslíš?
1: Co si zapomenou vzít?
0: Co si zapomenou vzít na festival nejčastěji? Peněženka, nabíječka, brýle.
1: Tu nabíječku bych vypnul.
0: Správně, tohle se zjistilo na studiích, že prý zapomínáme nabíječky na telefon a pak co se nám to co vybije a nezavoláme si třeba ani taxík. Že? Stalo se ti to někdy, Tome?
1: Já se snažím vždycky držet ten mobil ve půlu nějakým stylem, takže...
0: Tak to je ideální stav. Tome, koho vezmeš sebou na festiak?
1: No určitě ženu.
0: Ženu? Tak taky určitě. Pozdrav aspoň, ne? Či poslouchá, ne? Neposlouchá?
1: Neposlouchá, nemá rádio a ani signál, takže ani telefon.
0: Ale nemůže. Festivaly má ráda určitě, co? Chodíte často spolu?
1: No, snažíme se.
0: Snažíte
1: chodit, pokud
0: se.
1: To jde, tak jdeme, užíváme
0: tak,
1: život.
0: Tak, teď vám uděláme radost. Posíláme vás na Štěrkovnou Open Music, zůstaň mi na telefonu, Tome. Gratuluju. Měj se hezky, děkuju. No a vám ostatním jenom můžu říct to, že příště musíte být rychlejší.

0: Moje Rádio Orion, dneska jsme tu měli na rozhovor a živé hraní dvojku Krhut Kozu. Doufám, že se vám to líbilo, mě moc. Ještě z toho zážitku, že tady byli a takhle krásně hráli a zpívali, budu žít celý den. Taky jsme rozdali lístky na Štěrkovnu Open Music před chvilkou. Odpoledne taky určitě ještě něco rozdáme, tak číhejte. No a poslouchejte dál Hit Radio Orion. Dobře se s námi bavte, ať už je to v práci nebo za volantem. S vámi dnes byla Karla Michalíková, zase zítra čus. Hit Radio.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
15: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
14: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
15: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
14: Když repráky, tak Mironet.
15: Klikni dvakrát.
16: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
17: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.
18: Hit Radio Orion.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Prostějově ve Slezské ulici probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. No a na trase z Frýdku Místku na Ostravici ve Frýdlantu na Dostravicí na mostě přes Čeladenku počítejte s omezením kvůli opravy vozovky. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nová letní výzva spolku Uklidme Česko vybízí turisty, aby se sebou kromě svačiny a vody do přírody přibalili také pytel na odpadky. Důvod popíše předseda spolku Radek Janoušek.
4: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv pytlík na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme nás výherců během prázdnin.
3: Letní výzva potrvá do konce srpna. Záměrem revize krizové, obranné a související legislativy se dnes zabývá vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos se stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. No a šéf České unie sportu Miroslav Jansta dostane zpět zajištěné peníze. Částku 400 tisíc korun mu policie zajistila loni v únoru při domovní prohlídce, když byl obviněn v kauze Motol z legalizování úplatků. Podle šéfa centrály nelze prokázat, že by zajištěné peníze pocházely z trestné činnosti. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Fotbalisty Ostravy opustil stoper Juan Pablo Ortiz. 26-letý obránce se vrátil domů. Baník ho na roční hostování z obcí uvolnil do klubu úřadujícího kolumbijského mistra Juniores FC. Ostrava to uvedla na svém oficiálním webu. Kolumbiec, který dříve nastupoval i za Pardubice, se v Ostravě neprosadil a zapsal si jediný start v nejvyšší soutěži.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Na Moravě a ve Slezsku dnes meteorologové očekávají zvětšenou oblačnost. Odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty až 27 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách 19.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, ano, srdcovky jsou tady s vámi, Kateřina Pechová, a doufám, že se těšíte, až se opět vydáme do světa poluzapomenutých songů, songů, které milujeme už spousty, spousty let. Simple Red, Milk and Sugar, Kelly Family, taky Bára Basiková, no a odstartujeme to společně se songem z roku 2010. Za ním stojí Jay-Z a Mr. Hudson. No a vzali si na paškál legendární song od Alphaville z roku 84, Young Forever.
0: Hit Radio Orion.
1: První dnešní srdcovka, Young Forever, jdeme na to.

0: Jay-Z a Mr. Hudson, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: V srdcovkách budeme pokračovat, teď se vydáme do roku 1991. Za jednou z nejikoničtějších českých zpěvaček. Teď mimochodem na ve Varech byl představen dokument, který sbírá obrazy a zážitky z jejich 50 let. 50 let na scéně, od těch rokových začátků přes úspěchy v muzikálu, ale i ten osobní život. Řeč je o Báře Basikové. Ano, naprostá legenda české scény a my si vzpomínáme na legendární song z roku 91. Další srdcovka je souměrná.

0: Come With Me, Kelly Family, legendární zpívající rodina na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Song z roku 1979, mimochodem hlavní vokály má na svědomí teprve 12-letý John Kelly. Klobouk dolů, neskutečná práce. My se přesouváme k další srdcovce. Poskočíme trošku blíž do současnosti, do roku 97. Tehdy vzali starý song, jo, z roku 69, což se dělá dodnes, jasně. Covery jsou velmi slavné. Vzali takhle song Let the Sunshine In. To už vám možná napoví. No a německé duo Milk and Sugar asi taky znáte. Ano, a vytvořili jejich v podstatě nejslavnější single. A my si trochu toho slunce taky pozveme.
3: It's so lovely when it's sunny.

0: Simply Red a Something Got Me Started, song z roku 91 jako další srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, song, který byl pilotním singlem k jejich komerčně nejúspěšnějšímu albu Stars. No, už to máme skoro za sebou, je to tak, ale pozor, ještě nás čeká vaše srdcovka. Teď je ten čas, kdy vezměte svoje telefony, pište na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka. A ideálně i proč, ať už je to jenom to, že vám po každý zvedne náladu, nebo vás přenese za nějakou skvělou vzácnou vzpomínkou. Jakou srdcovku máte vy? Jednu z nich si za chvíli dáme. Do té doby Samfeld a Jonas Blue nebo Alex Warren, tak buďte s námi.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Azore, ke mně, nech tu srnku.
5: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto.

0: víc než jen prosecco. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
2: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Hernaudětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a stovka zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Alex Warren, krásné odpoledne.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No, my si dáváme teď ještě tu vaší srdcovku. Je vždycky těžký vybrat jenom jednu zprávu, ale věřím, že se mnou budete dneska souhlasit, že tohle je nádherný. Píše Líba. Moje srdcovka je, když si mě namlouval můj přítel a na výletě v Jihlavě v obchodním domě s mým 10letým synem mi nechal na celý obchoďák vzkázat, že mě miluje. A je to malá dáma od kabátu. To je tak hezký. Jo, jakože když někdo udělá takový ten ještě jako veřejný krok, prostě jako tady ti to nechám zahrát na celý obchoďák. Tak Líbo, teď to bude znít celou republikou a já doufám, že si to užijete všichni. Kabáti a malá dáma jako poslední dnešní srdcovka.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, Féteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, 12.41, čas oběda, jo. Pokud máte po obědě ještě hlad, máte úplně klidně, při pondělku, povoleno dát si ještě něco. A není to náhoda, na dnešek připadá Den párku v rohlíku. Jako fakt. Já si myslím, že párek v rohlíku to je taková věc, která nás podle mě už od dětství vždycky jako potěší. Taková blbost, jo, taková blbost, ale je to kouzelný. Jediný, co je blbý, já nevím, jestli se vám to stává taky, ale jak se ten rohlík vždycky dole trošku jako proděraví, aby máte ten kečup nebo tu hořčici úplně všude. A stejně to tu lásku k párku v rohlíku neskazí. Tak kdybyste přemýšleli nad desertem, tak dneska je to jasný. Ty nejlepší songy k tomu za chvíli David Guetta a tedy Swims, taky Alizy nebo Damiano David, tak buďte s námi.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Jestli hledáte tip na parádní rodinný výlet, vyrazte do Dinoparku Ostrava. Čeká na vás přes 130 dinosaurů v životní velikosti, z nichž se mnozí hýbou a vydávají zvuky, takže si budete připadat jako v pravěku. Nechybí zábava pro děti ani odpočinek pro dospělé nebo obří aktivní sopka, Dino Express i populární chodící mládě Stegosaura. Zábava pro celou rodinu na celý den zaručena. Tak co, troufnete si potkat Tyrannosaura tváří v tvář? Dino Park Ostrava.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšině. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
12: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
13: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
14: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
13: Tak setři a šetři.
15: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
16: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
17: Koupelny pro každého.
16: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: lekce francouzštiny Alizie v éteru Hit Rádia těsně před 13. hodinou. Za chvíli si dáme Lady Gaga nebo Chada Craigera, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Jesenicku na výjezdu z Bukové směrem na Dolní Les probíhá rekonstrukce mostu a komunikace je uzavřená. No a v ulici 17. listopadu v Ostravě Porubě počítejte s uzavřeným odbočovacím pruhem. Objížďka je stanovena. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.

0: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitaminů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
2: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
3: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
5: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: On air.
6: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Cesty za hranice často vyžadují vyhledání směnárny. Ne vždy se ale podaří provést směnu výhodně. České zákony umožňují za určitých podmínek zrušit a získat své peníze zpět. Jak to funguje, popíše mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
8: Zákon umožňuje zrušit směnu bez udání důvodu, a to do 3 hodin od jejího provedení. Spotřebitel musí vrátit částku, kterou od směnárny obdržel, a směnárna mu vrátí původní peníze. Směnárna přitom nesmí účtovat žádné sankce ani poplatky. Lhůta 3 hodin začíná běžet již okamžikem uzavření směny.
7: A k odstoupení by také mělo dojít na pobočce, kde ke směně došlo. Na zahradě, na louce, v parcích nebo u školy. Místa, kde můžeme do konce týdne pozorovat motýly. Začíná druhé kolo celorepublikového sčítání motýlu. Akce Motýlí půl hodinka je pro všechny. Stačí pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy pak poslat prostřednictvím online formuláře. No a čerstvá wimbledonská vítězka Linda Nosková si na dnešním plese vítězů zatančí s Jannikem Sinnerem. Ten včera večer obhájil wimbledonský titul, když ve finále porazil Němce Zvereva. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Světelná instalace s názvem Pod hladinou až do konce sezóny zpestří návštěvníkům z brašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku prohlídku jejími útrobami. Výstava v podzemí, která má v jeskyních dlouholetou tradici, je věnována dílu Tomáše Skalíka. Podle vedoucí jeskyní Barbory Šimečko je součástí Stýchoslav zpřístupnění jeskyní.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
9: Na Moravě a ve Slezsku dnes meteorologové očekávají zvětšenou oblačnost. Odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty až 27 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách 19.
10: Krásné odpoledne, minuta po 13. hodině. Doufám, že je vaše pondělí v rámci možností klidný. Co? A pokud vám už něco stihlo zkazit náladu, tak doufám, že další songy vám ji zase zlepší. Teď Martin Solveig, jdem na to.

Jet Cracker a Josie Scott právě teď v éteru Hit Rádia. Lítáte rádi? Nebo patříte do té skupiny, která lítání nesnáší? Je to, opravdu jsme rozděleni na dvě skupiny, to je v pohodě. A teď si představte, že se připravujete na let, jo, po dovolence z Barbadosu do Londýna a oni vám zruší na poslední chvíli let. A ne kvůli počasí, nebo tak. Jednoduše to musí zrušit proto, že posádka se na letišti opila. Ale jako opila, jak se říká, jak zákon káže. Ano, letuška tam v baru regulárně zvracela, stevarda museli odnést a proto museli British Airways zrušit let. Ano, kvůli opilé posádce. Jako takhle, pojďme si říct, že lepší, že to zrušili, než aby nechali ty opilí lidi jakoby s tím letadlem letět, jo? To je asi jasný. Pač i s letadlem se dá podle mě špatně zahnout, případně sjet do příkopu. Takže nakonec... To vlastně dopadlo dobře. Nevím, jak moc dobře to dopadne po tenhle bujarý večírek právě pro tu posádku. Každopádně, pokud se zrovna chystáte letět, tak až budete kolem letušek, nenápadně, jo, začichejte, jestli náhodou necítíte alkohol. Pitbull a Chris Brown právě teď.

0: Žinašky a zadarmo posloucháte Hit Radio. Dneska velký den, dnes totiž slaví narozeniny legendární, fantastický herec Harrison Ford, 84. narozeniny. Muž, který přežil nástrahy galaktického impéria jako Han Solo, taky zvládl tisíce hadů, ačkoliv je nesnáší, jako Indiana Jones. No a taky desítky let jediného manželství jako Harrison Ford. Obrovský respekt, on je neskutečný frajer. A třeba 2 roky zpátky byl na jednom rozhovoru s kolegy z filmu a moderátorka se ho ptala, jaký je vlastně jeho cíl? A on jí na to s ledovým klidem odpověděl, být slavný a bohatý. Jo, prostě frajer. Vzhledem k tomu, že slavný a bohatý už je spoustu let, no nic. Přejeme mu všechno nejlepší, já vám posílám další hity, za chvíli Linkin Park a taky Rihanna.
1: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Chotěšicích u Nymburka za 3 miliony korun. Rodinný dům ve středočeském Slaném za 5 milionů 550 tisíc. Garáž v Březové na Sokolovsku za 460 tisíc. Byt 4KK v Křížkovém Újezdci na Praze Východ za 12 milionů 490 tisíc. A zahrada v Bochově na Karlovarsku za 890 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz

0: než 16%. Více na tradix.cz.
1: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce.

0: do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Orion.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rihanna v éteru Hitrádia, krásné odpoledne vám všem. A pozor, pozor, i dneska večer úderem 18. startuje Hit Radio Classic. Ano, přeneseme se, dáme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dneska je to extrémně nabitý, přísahám. V těch 3 hodinách to jsou songy, to nebudete věřit vlastně uším. Obří hlas, obří vlasy, Tina Turner chybět nebude. One T and Cool T, už v podstatě klasika, i to si dneska dáme. A abych vás na to navnadila, tak teď Robin Cook a Comanchero.

0: Disturbed as a Sound of Silence. Posloucháte Hit Radio. Hezké odpoledne. A důležitá věc, prosím vás, jo? Opět tady máme terapii venkem. Tento týden téma vaření venku. Jo, ať už prostě na ohni, jenom takový to klasický opejkání bustu, anebo naopak třeba sofistikovanější záležitosti. Píšete nám svoje historky na hitradio.cz. No a jednu takovou přidala Ivana. Jednou jsme jeli do kempu a manžel chtěl ukázat dětem, jak se celé jídlo dá připravit na ohni. Rozhodnul se pro guláš. Koupil kotlík na oheň a pustili se do práce. Krásně vše nakrájeli, dali do kotlíku. Za nějakou dobu se to začalo vařit, tak to promíchával a hlídal. Nastala chvilka, kdy se projevilo špatné složení kotlíku, přimíchání trošku víc zabral a těsně před koncem hotového guláše se mu rozložila jedna nožička od kotlíku a celý guláš se vylil do trávy. Takže místo jídla z ohně měli langoše z kiosku. Ano, myslel to dobře a dopadlo to jako vždycky. Vaši historku z vaření venku nám napište na hitradio.cz. I tento týden soutěžíme o fantastické ceny, voucher v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz čeká na jednoho z vás. Vítěze vyhlásíme v pátek. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Roxette, Mikael nebo Shakira.
1: Levněji už to nejde!

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
2: Ekokom. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a stovka zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.
12: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nicky Jure v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Louis Fonzi nebo Ella Henderson, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska za Sedlištěm směrem na Frýdek místech počítejte s omezením kvůli opravě propustku. No a v Opavě v Tolstého ulici v úseku mezi ulicemi Puškinova Gorkého probíhá oprava vodovodního řadu. Počítejte s omezením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitaminů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek měl v centru Prahy dopravní nehodu, došlo k ní kolem 12:30 odpoledne poblíž stanice IP Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem, vozidlo, které zajišťuje převozy krve, skončilo na střeše, řidič sanitního vozu utrpěl zranění. Vláda neprodloužila regulaci cen paliv. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli, poté se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Ministryně financí Alena Schillerová ale zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat. Tým středoškoláků z Prahy, Plzně a Hlučína získal v mezinárodní soutěži Turnaj mladých fyziků zlatou medaili. Pro Česko je to nejlepší výsledek od roku 1998. Soutěž se konala v Curychu a zúčastnili se jí týmy z 35 zemí. A teď ještě něco z regionu.
8: Fotbalisty Ostravy opustil stoper Juan Pablo Ortiz. 26-letý obránce se vrátil domů. Baník ho na roční hostování s opcí uvolnil do klubu úřadujícího kolumbijského mistra Juniores FC. Ostrava to uvedla na svém oficiálním webu. Kolumbiec, který dříve nastupoval i za Pardubice, se v Ostravě neprosadil a zapsal si jediný start v nejvyšší soutěži.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Na Moravě a ve Slezsku dnes meteorologové očekávají zvětšenou oblačnost. Odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty až 27 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách 19.
9: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a samozřejmě ty úplně nejlepší hity. Nachystaní Louis Fonzi, taky Ella Henderson, ale teď už Imagine Dragons a Natural.
10: Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

Imagine Dragons, Féteru, Hit Rádia, krásné odpoledne. A je čas. Po 14. hodině je čas dát si pravda nebo bullshit. A opět o tom rozhodujete vy. Pozor, průzkum, který ukázal, že 51% respondentů zvažovalo dovolenou s bývalým, když už ta cesta byla zamluvená. No, tak dámy a pánové, vzpomeňte si na nějakého svého ideálně fakt oblíbeného ex nebo vaší exku. Nevím, jak se řekne ženská ex. A představte si, že teď by před vás někdo postavil, tady máte ale dovolenou, jeli byste s ním, nebo s ní, nebo v žádném případě. Dává smysl jet se svým ex na dovolenou, nebo je to normální rozbuška? Pište na 777-937-777, pošílejte hlasovky na WhatsApp. Jsem moc zvědavá, jak vaši ex tuhle zkoušku obstojí. Hey, phones.

Ella Henderson a Rudimental dohrávají v éteru Hit Rádia. A my tu řešíme, pravda nebo bullshit. No a dneska, protože 51% respondentů by údajně zvážilo dovolenou se svým bývalým, pokud by ta cesta už byla zamluvená. Ptala jsem se, co vy? Jeli byste? Eva píše, jela, však v letadle bych vydržela, že mi bere hned vedle mě kyslík a na dovolené all inclusive viděla bych ho zase až v letadle zpátky. Což jako by se asi dalo, jo, zvlášť pokud by člověk přespal někde venku na lehátku. Andrea naopak píše, haha, ani za prachy bych nejela, leda bychom měli každý svůj pokoj a já bych ho neviděla. No, to je ono, jo, protože sdílet s tím člověkem stejnou postel, že jo, no, třeba byste se k sobě zvládli vrátit, jo, těžko říct. Martin píše, za mě asi klidně, ačkoliv bychom se stihli pohádat už v letadle, ale aspoň by to nebyla nuda. Je otázka, jestli tenhle druh zábavy preferujete, to je samozřejmě na vás. Pište dál, jeli byste se svým ex na dovolenou 777 937 777, za chvilku to společně rozsekneme. No a do té doby třeba král popu Michael Jackson a Black or White.

Adam Ďureča v éteru Hit Rádia a vy jste neskutečný. Některé ty zprávy nemůžu ani přečíst, prosím vás, jo. Každopádně pravdou Hit Rádia a vy jste neskutečný. Některé ty zprávy nemůžu ani přečíst, prosím vás, jo. Každopádně pravda nebo bullshit. Dneska na

0: relax a kocour v troubě. Proč ne? Líp bych to asi nepopsala. Tak ať už vyrážíte se svojí ex, současnou, hlavně si to prosím vás užijte. Za chvíli Kesha nebo Lost Frequencies.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídani šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Levněji už to nejde!

0: Naší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
6: Filtry, které si poradí se šumem.
5: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
6: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
5: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
6: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
7: Chtěl mě se borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeší ho a je drobné pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's go.

Lost Frequencies v éteru Hit Radio, hezké odpoledne. A možná trošku děsivé odpoledne. Jedna mladá paní z Anglie si zašla na záchod, protože jí bylo divně. A porodila tam dvojčata. Jako, pardon? Ještě když se to stane s jedním dítětem, ale dvě? To je strašné. Údajně to byl děsný fofr, ona ani nevěděla, že je těhotná. Což je jako naprosto šílený, jo. Obě děti zdravé, ona úplně všechno v pohodě, jenom teda ona a manžel malinka to v šoku, což chápu, jo, když si jdete odskočit a najednou přinesete dvě děti. To je naprosto šílený, naprosto šílený. Jo, navíc se připravila, že jo, o takový ty stresující měsíce před porodem, což je možná vlastně dobře, ale i tak. Jestli se teď někdo chystáte na záchod, prosím vás opatrně. Jo, dávejte na sebe pozor, já už třeba na záchod nikdy nejdu. Ale ty nejlepší hity, ty vám dám za chvíli Zara Larsson a teď už je tu Nirvana.

0: Slezsku.
1: Fotbalisty Ostravy opustil stoper Juan Pablo Ortiz. 26-letý obránce se vrátil domů. Baník ho na roční hostování s opcí uvolnil do klubu úřadujícího kolumbijského mistra Juniores FC. Ostrava to uvedla na svém oficiálním webu. Kolumbiec, který dříve nastupoval i za Pardubice, se v Ostravě neprosadil a zapsal si jediný start v nejvyšší soutěži.
2: A je zase pondělí.
3: A nám to dělá ohromnou radost, protože začínáme v éteru nový týden. Další odpolední show a jsme strašně zvědaví, co přinese.
2: Ano, i pro nás je to překvapení, co z nás vlastně vypadne.
3: Pravda. Začínáme ve 3, energii budeme mít tak do 3:10, tak si to přijďte nasosat, načerpat.
2: Těšíme se.
0: Hit Radio Orion. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
6: Filtry, které si poradí se šumem.
5: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
6: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
5: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
6: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
7: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
8: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte Cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
13: No one could stand between my bed and home.
12: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
14: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
15: Prosecco přesně v italském stylu?
16: To je Mionetto.
15: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
16: Mionetto.
15: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
16: Mionetto.
15: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
16: Mionetto. Víc než jen prosecco.
17: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě. Koupelny pro každého.
18: Klikni!
19: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
18: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
19: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
18: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
19: Když repráky, tak Mironet.
18: Klikni dvakrát.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

B.O.B. a Hayley Williams v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. 15. hodina před námi, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek toho pondělního odpoledne, pokud to v pondělí jde, ale já myslím, že jo, jo. Mějte se hezky, slyšíme se zítra, přesně ve 12, opět si společně dáme srdcovky, těším se na to, no a teď už další hity, tohle je Hunter X.

0: Tak jsme to do té roboty zvládli dneska my a jestli jsme to zvládli my, tak vy určitě taky. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přejeme nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor na Bruntálsku na výjezdu z města Albrechtice směrem na Vysokou. Je tady bouračka, na místě jsou záchranné složky. Policie řídí kyvadlově dopravu. Na Přerovsku mezi Uhřičicemi a Polkovicemi se srazila dvě auta. Pozor tady a pozor i na Kroměřížsku mezi Zdounkami a Troubkami. Na železničním přejezdu nefunguje signalizace, tak tudy projíždějte velice opatrně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slavy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Mami, já chci hrát na klavír!
6: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudební fond CZ můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
7: Franto, co jsi to zaskoupil?
8: Zavařovací hrnec.
7: A co budeš dělat?
8: V létě okurky, v zimě svařák.
9: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
10: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšině. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Meteorologové varují před bouřkami, které během příštích dnů mohou doprovodit návrat tropických teplot. Hrozí u nás hlavně v úterý a ve středu, kdy se očekávají i přívalové srážky, silný vítr a místy i kroupy. Celý týden pak bude nadprůměrně teplý. Nepatrné ochlazení čekáme jen ve středu. Ještě několik dnů nejspíš potrvá likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Hasiči pokračují v prolévání sutin budovy. Její předání majiteli se proto odkládá. V okolí budovy se dnes zpřístupnilo několik ulic, které byly v minulých dnech kvůli požáru uzavřené. Pokud plánujete nákup ojetého auta, právě teď je ta nejvhodnější doba. Podle autobazarů ceny v létě mírně klesly před začátkem nejsilnější podzimní sezóny. Průměrná cena ojetého vozu se teď pohybuje kolem 320 tisíc korun a stáří okolo 12 let.
2: Fotbalový servis.
0: Bookmakeri zatím nemají úplně jasno v tom, jaké týmy se letos utkají ve finálovém zápase mistrovství světa ve fotbale. Kurzy na jednotlivé týmy v semifinálových zápasech jsou poměrně vyrovnané a značná část sázek míří na remízy. Španělsko, Francie, Argentina i Anglie drží první 4 příčky světového žebříčku nejlepších týmů. Navíc byly i favority na celkové vítězství ještě před začátkem šampionátu. Pokud by semifinálové zápasy skončily tou nejpravděpodobnější variantou, do finále by se dostala Francie s Anglií. Sázkové kanceláře letos přijaly sázky za skoro 4,5 miliardy korun. Šampionát je tak jednoznačně nejvíce sázenou událostí v Česku.
2: Počasí v 5 slovech.
0: A teploty už polezou nahoru.
2: Hit Radio Orion.
0: Všechny ty A to bylo čas. Jedno slovo, jo? No už je nejvyšší čas, tak snad jste se stihli nadýchat čerstvého vzduchu.
1: A... No hlavně ty, Evelína totiž o víkendu stanovala a má hromadu zážitků. Oh. Počkej, stanovala na zahradě, jo, rozumíte? V bezpečné zóně, sprcha, záchod, lednice, špajz na dosah. To je prostě naše Evelína. Proberme to.

0: Za mě asi nejvýraznější hudební spojení tohohle roku. Eva Farná, Miraj, v úvodu odpolední show na Hit Radio Orion.
1: To je teprve červenec.
0: No. Tak něco dalšího může přijít samozřejmě, takže v průběhu tohohle půl roku.
1: O víkendu jsem stanovala, jo. Od dětského stanování na balkoně paneláku, to byla moje první noc ve stanu. A mám pro vás
0: gratuluju.
1: Ohledně toho zásadní tip, zásadní. Nebuďte tak blbí jako já. A než se rozhodnete stanovat, zjistěte si, jestli kousek od té vaší stanovačky, kde jste ve stanu i se svým dvouletým dětskem, není náhodou super ultra hardcore metal party, která vyhnala i senky z okolí 100 kilometrů, jo. Chvílema jsem měla fakt pocit, že jsme se octli v pekle. Podle těch hrdelních divných zvuků, co tam někdo vydával do mikrofonu, podle mě ten člověk, co to zpíval, by se měl bát být sám se sebou v noci doma. To byl masakr. Takže zdravím na Kacabaju do Hoclavic, kde jste to v sobotu rozili, jak zákon káže. A doufám, že je vám zle ještě dneska.
0: A já stále připomínám to gro tady téhle myšlenky. Evelína stanovala na své vlastní zahradě. Kdykoliv se mohla sebrat a mohla jít domů.
1: Ne, to
0: jo?
1: Bylo docela daleko, já jsem se bála jít i vyčura, takže ne. Navíc už jsem si nechala přinést matraci. Toto stan. To bylo pro děti, ať to mají děti hezké. Teď dětem je jedno, jestli stanou na zahradě nebo někde v horách, ne?
0: Ještě, že jste tam ty metalisty neměli pověšené na plotě.
1: Já jsem stanovala
0: ráno
1: na balkoně v Havířově.
0: Kelly Clarkson.

0: Tohle to bych tam radši poslouchala na té svojí stanovačce. Před chvíli jsem vám vyprávila, že jsem o víkendu se vydala po letech stanovat a místo zpěvu ptáku v lese jsem uspávala děcko za zvuku hardcore metal festivalu, který byl kousek vedle.
1: A nebyl to rok pod kameňom?
0: Rozhodně to, to ani nevypadalo, že to je muzika, jo, ale to je jedno. Tohle.
1: Tak píše nám Honza Středová. My jsme si našli nádherný kemp u Rybníka. Klid, příroda, prostě pohoda až do chvíle, než jsme zjistili, že vedle je svatba.
0: Ježíš, zlatá tak to je, svatba,
1: počkej,
0: Honzo.
1: Počkej, to je něco podobného. To taky někdy může být rokový festival, že? A píše to tady Honza. Ve dvě ráno se tam všichni svadebčané začali solidně hádat a to prostě nechce, že jo?
0: Pak tady přišlo pár od vás, jako nechali jsme tašku s jídlem, divočáci a tak. Tak to se hodně opakuje. Když chodíte stanovat, tak teda jídlo asi nemůže být. A to už jsem dokonce i od někoho slyšela, že nechali někde nějaké jídlo a pak tam jako slyšeli funění a to se stává často.
1: No a nebyli to sousedi v dalším stanu. Matrace patří Hladová vždycky dovnitř Evelina. A jídlo taky.
0: Je to tak. Zas pěte doma, když to nedává smysl.
1: Přesně tak. Jako.
0: Už se stará na tyhle ty srandy.
1: Hozír a Arsidy a Locked Away.
0: Počkej, můžu ještě dodat? Můžeš. Já jsem to všechno, jako říkám, uděláme to kvůli dětem, ať si to užijou, jo. A Medu, když jsem šla zhruba v 9 do toho stanu uspávat, tak chytla hysterák, že chce domů, že nechce spát v domečku.
1: Správně.
0: Ona si myslela, že stan je domeček, jo. Takže domečku, takhle kvůli, zhruba takhle kvůli dětem, jo.
1: Do domečku nedosáhne Wi-Fi, ne? To jste měli vědět.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Levněji už to nejde!

0: Naší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Růžový slon od
0: 3000. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity,

0: se na www.kodis.cz.
1: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě. Koupelny pro každého.
4: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a stovka zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Mike Adam Levy, Lock the Way na Hitrádiu Orion právě teď odehrálo. Máme 15 hodin 30 minut a myslím, že těch věcných informací už jsem řekla dost, tak počkej, doberu ještě. Svátek má Markéta.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: A teď už je to moje.
0: Opravdu zbytečná zpráva.
2: Na každého člověka žije na planetě 200 milionů kousků hmyzu. I na tebe, Evelino. I na tebe žije 200 milionů kousků hmyzu.
0: Kolik z toho je pavouků, prosím?
2: No právě, kolik pavouků asi čeká na první seznámení, že? Ne, jako mě třeba není líto žádné mrtvé mouchy, protože já jsem ještě hodně pod tím limitem a nebudu asi sám, že?
0: Ty krása, fuj.
2: 200 milionů kousků, tak dobrý den.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat.
0: Stejně Orion. Jako o hmyz, tak ani o hudbu a o hity nemáme nouzy.
2: Tohle je novinka. New Religion, Bibi Rexha, Faithless.
0: Bezová výřově.

0: Jakékoliv pobřeží by nám teď bodlo, protože já už mám dost tady těch rozmarů počasí, kdy je chviličku pěkně, pak zase 3 dny prší, je zima, co je tohle za léto.
1: Uvidíme, je to
0: prvně
1: na začátku.
0: Pak je takový ten fén, 40 stupňů, 4 dny, že to spálí všechnu trávu. No pojďme se bavit o příjemnějších věcech, i když.
1: A teď si všechny holky, co jste měli drsné porody, fakt zacpěte uši, jo. Žena v Kanadě o víkendu porodila ve spánku. Miminko se spokojeně hovělo pod dekou, byl to její 3. miminko a porody předtím prý zdaleka nebyly takové, řekla, že to vůbec netušila. Spala asi opravdu tvrdě. Miminko porodila ve naprosté tichosti a šok, který zažila, když se zbudila, si prý neumíme představit. No, asi úplně neumíme, jo.
0: Asi neumíme, no.
1: To... Já jsem teda ze svého šíleného porodu byla v šoku dost, ale tady bychom se doma asi trošku divili víc. Jsme se jako zbudili a najednou tam mám to miminou, že je, hele. Myško, dívej. Yeah.
0: Tady máma se pěkně prospala, děcko to všechno odedřelo,
1: a
0: že?
1: A pak, že se nevyspíš.
0: Strasti plná cesta ven, za malou chvíli.
1: Já bych ještě chtěla všem maminkám, řekni, co nosí svoje miminka v tomhle šíleném létě, kdy se, jak si říkal, teploty umí dostat někam fakt, kam nechceš. Přejeme takhle příjemný porod, hlavně ať vás to ani nebudí, jo? Ale jo, ale nebudí mě.
0: A všem maminám posíláme za chvilku třeba Joe, End of Beginning, super věc na Hit Radio Orion.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hit Radia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Hit Radio.
4: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
5: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
6: Filtry, které si poradí se šumem.
5: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
6: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
5: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
6: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
7: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
8: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Ráztoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova hotel Ráztoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
11: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
17: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Jak on se jmenuje? Ty jsi to uměl přečíst.
1: Joe.
2: Jenom takhle.
0: Joe Carey, nebo nějak tak, no. Je
2: End of Beginning, úplně super kousek.
0: Hezký kluk, jako, to je přímo takovej ten kluk, jako o dost mladší, než já, než my, který, na kterého chytne crush úplně každý na střední škole, normálně.
2: Takže no, to je tenhle ten Joe, jo? Já znám jenom tuhle písničku, ale nevím, jak vypadá.
0: No, ty jsi neviděl Stranger Things?
2: Viděl.
0: No tak to je tenhle, dívej.
2: Jo, tak toho znám. To se nevěděl, že to je Joe.
0: Jsi normální.
2: Hlavně, že to teď ví všichni naši posluchači.
0: Počkej,
2: podle té fotky.
0: Ale já teď mám úplně jiný ten. On má 34 roku. A víš, proč jsem si myslela, že je o dost mladší? Protože Stranger Things je 10 let starý.
2: Protože ty jsi se dívá na první sérii, ne?
0: Jo, ano. Ježiši Kriste.
2: No, pojďme radši do současnosti, jo?
0: Já bych ho mohla mít.
2: Počkej, já tam mám aktuální zprávu a ta je důležitá.
0: Hello,
2: prosím vás,
0: dobré,
2: pokud jedete v autě, zavřete si okýnka, protože mě docela teď šokovala zpráva, která se stala na Českobudějovicku. Řidič Passatu havaroval, když na něj naskákala za jízdy sarančata. Auto vyjelo ze silnice a narazilo do mostku. Já se ani nedivím. Prostě sarančata.
0: Mě by stačil jeden malinký pavouček v autě a skočila bych
2: to
0: do mostku.
2: Jako to není kobylka, to je saranče, to je ta velká mrcha. Rozumíte?
0: Fuh, tak... já vím, no tak to je hnu.
2: Další zprávy si řekneme za pár minut, přidáme taky dopravu aktuální počasí, tak s námi buďte i dál. Avril Lavigne.

0: hitu od Avril Dneska dařilo, kdyby dneska vyšel.
1: Proč myslíš? Jako, že by se jí nedařilo?
0: Myslím, že už na to není ta správná doba tady na tyhle písničky. Tak ona tam, její, ona se s někým rozešla v tom klipu, jo? Teďka on měl novou holku, ona jí tam škube za vlasy, no nemyslím si, že by to dneska úplně bylo dobrý.
1: Pojďme za volant, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v
0: tam
1: Ostravě.
0: Tam baví na skateboardu, promiň.
1: Dobrý, tak v Ostravě v Cihelní ulici před Kruháčem s Mariánskohorskou je bouračka auta s dodávkou. Zdržíte se tady v ulici 28. října, taky v Ostravě u křižovatky s ulicí k Trojhalí je další nehoda. Auto tam srazilo cyklistu, tak pozor tady. A v Mohelnici na náměstí Tyrše a Fignera u křižovatky s ulicí Boženě Němcové srazilo auto cyklistu. Na místě je blokovaný jeden pruh. I tady opatrně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitaminů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou opět řídit pouze podle tržních mechanismů. Rezort financí nicméně dál bude ceny paliv i marže prodejců pozorně monitorovat. Poslanec Filip Turek měl dnes v Praze krátce popolední dopravní nehodu. U stanice IP Pavlova se srazil s nemocničním vozidlem, které po kolizi skončilo na střeše na tramvajových kolejích. Řidič sanitního auta utrpěl zranění. Informaci přinesly Novinky.cz. Na českých řekách a přehradách přibývá rekreačních lodí i paddleboardů. Dobrou zprávou je, že počet nehod zůstává nízký. Státní plavební správa přesto připomíná základní pravidla bezpečnosti. Přibližuje je mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
2: Pro bezpečný pohyb na vodě je nezbytné především sledovat okolí, přizpůsobit rychlost podmínkám, respektovat ostatní a před vyplutím si ověřit aktuální informace o provozu a případných omezeních. Samozřejmostí je také kontrola technického stavu plavidla, sledování předpovědi počasí a vodních stavů.
1: Vůdce plavidla zároveň nesmí být pod vlivem žádných návykových látek. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková i její finálová soupeřka Karolina Muchová si výrazně polepšili v žebříčku WTA. Obě se posunuli na své kariérní maximum. Noskové aktuálně patří sedmá příčka, Muchové šestá. V čele žebříčku zůstává Běloruska Arina Sabalenková.
3: Zítra čekáme ráno a dopoledne skoro jasno, potom bude odpoledne přibývat oblačnosti a můžou se tvořit nějaké první přehánky a bouřky. Nejvyšší teplota půjde ale dost nahoru a ukáže i 28 stupňů, co tak čumíš.
4: Já čekám, kdy vytáhneš tento týden kupovitou oblačnost.
3: Jo, tak ta ještě kupovitá oblačnost dneska nic.
0: Hit Radio Orion.
4: Tak otevíráme další hodinu, tu 16. Za pár minut nás čeká výlet za Havířov. Půjdeme si pro extra
3: Jen pro otrle.
4: Půjdeme si pro historku, která fakt píše. No a taky nás čeká tady fight s Evelínou, hlavou proti Evelíně. Tento týden o lístky na Ladnou Čeladnou.
3: Tak buďte s námi, otvíráme tu hodinu se Siou právě teď.

0: Klasická letní tropická noc. Me and my guitar na Hit Radio Orion. Z odpolední show vás zdraví Michal se Velínou.
1: Jdeme do Orlové. Za mě dál za Havířov by se člověk neměl vydávat, pokud na to nemá dostatečně tuhý kořínek, ale my to teď porušíme. Podvodníci tam přes TikTok slibovali řidičák bez autoškoly. Mladá žena takhle přišla o 50 tisíc.
0: Co k tomu říct? Taky třeba.
1: Taky třeba normálně. Jako jak si ta ženská ještě dovolí je nahlásit, když se pokusila získat řidičák bez autoškoly, rozumíte tomu?
0: Já mám teorii, že se potom vydávala za investigativní reportérku, aby z toho nevyšla úplně jako za blbku.
1: Vůbec jí nelituju, měla jim nasolit víc peněz těm podvodníkům. Představte si, že se scrollujete TikTok, narazíte na tuhle nabídku a řeknete si, že to je super nápad. Jo, kde by se ta paní pak jako učila řídit? Hezky po Orlové, po Karviné, do Ostravy by si zajela na zkoušku, víš?
0: Pane bože, jsem nevěděl, že nemusíš chodit do autoškoly, když jsi řidičák,
1: no,
0: jo? A
1: čím?
0: Já chodím jako vůl do fitka, když jsi super postavu.
1: Čím?
0: Lídej mi ty nabídky, protože já nemám TikTok, taky bych tu dřinu nejradši za pár peněz skipnul, tak
1: jo,
0: dej
1: jo.
0: mi vědět.
1: Dám vědět, kdyby se tam něco naskypl.
0: Ray, Where is my husband na Hit Radio Orion? Super pecka právě teď.

0: Obchodník s deštěm, tak to dneska vůbec nemusíme řešit, to pořešíme, když tak zítra odpoledne, to má přijít, jak říká Michal Rád, kupovitá oblačnost.
1: To máš ráda ty, miluješ si... kupovitou oblačnost.
0: Miluju, tak tam jsme... je až zítra, jo?
1: Tak my jsme teď řešili takové ty absurdní nabídky, kdy si uděláte řidičák, aniž byste kdy sedli do auta, jo? Tak...
0: Hele, můžu to jenom sfouknout, co se dá všechno najít na TikToku, napsali jste nám to, ale přečtu to čistě jako bez těch omáček, jo, co mě pobavilo.
1: Řidičák, bez kupovité oblačnosti.
0: Ano, řidičák bez autoškoly, diplom za víkend, angličtina za 24 hodin, prosím, ano. 6 břišáků bez jediného cviku, chtěla bych aspoň jeden. Mm. Milionářem za týden z gauče, to jsem taky viděla. A ještě vydělávají 100 000 měsíčně z mobilu za 10 minut denně, I love it.
1: To miluju taky.
0: Mm-hmm. A vyčistíme vám karmu online kartou.
1: Online kartou, jo, jo, jo. No tak ty si běž dát tu buchtu, co si upekla s tím rybízem, z ní budou hned 4 břicháče.
0: To budou rychle břicháč, jeden velký břicháček.
1: Dobré odpoledne přejeme.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Polském Těšíně. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
6: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitaminů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
13: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
14: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v Železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve Vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
13: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
14: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
15: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Azore, ke mně, nech tu srnku!
17: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Radio.
18: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: nám zaspívala Adele. Hello, čau. To vás zdravíme. Taky hlavně ještě nikam nechoďte, to je ahoj, to není nazdar. 591 001 001. Zapomněli jsme vám tady dát ten takzvaný call-in, abyste nám volali, tak já jsem ho teďka napodobila.
1: Dobře, udělala si takový krásný jingle, někdo už je na telefonu, ale my to odstartujeme.
2: Hlavou proti Evelíně. Hlavou proti
0: Evelíně. Tento týden soutěžíme o lístky, musíš to stišit.
1: Jo, já se tady nakláním k telefonu, víš?
0: Na festival Ladná Čeladná máme pro vás dva lístky, tak kdo je získá asi?
1: Kdo je tam? Hezké odpoledne.
3: Michal Grigárek.
1: Michal?
0: Grigárek, Michal.
3: Jo.
0: Ročník, narození, adresa, bytem. Dobrý. Mišo, dvě otázky pro mě, dvě pro tebe. Kdo začne?
3: Slečna má přednost.
0: Takže to jsem asi já.
1: Slečna, tak dobře, jo. Dobře.
0: Mladá, koťátko ještě.
1: Tak slečno, jakou měnou se platí v Chorvatsku?
0: Euro.
1: Dobře. Michale, kolik minut má čtvrt hodina?
3: 15.
1: Dobře. Evelíno, ve kterém městě najdeš hráč Spielberg?
0: Nevím.
1: A pomůže ti, když mu řeknu Špilas?
0: Co?
1: Brno. Michale, ty to můžeš rozhodnout. Hlavním městem Kanady je Ottawa, Toronto nebo Quebec?
3: Ottawa.
1: Hezky, ty jsi naspídovaný a jo, nabušený, že? Vědomostma.
0: Jo, vědomostma.
1: Tak hele jo, jsou ty lístky tvoje, Ladná či Ladná, koho vezmeš?
3: Děkuju, přítelkyni vezmu, přítelkyni.
0: No jasně, super. Tak si to udělejte hezky a pozdravujte tam.
3: Tak díky moc, napodobně.
1: Měj se hezky, ahoj.
2: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Orion.

0: Přesně tak, já se dívám tady. Naproti sobě tam mám svoje velké pracovní štěstí Michala, že jo, ty to tak určitě máš taky.
1: Super, je začervenal teď, kde to vidět, jak jsem tady zčervenal?
0: Jo, mám tak taky. Tak jo, tohle byl Pokáč, pokud máte taky rádi svého koledu, tak mu to koukejte taky někdy říct, ať o tom ví.
1: Jo, je to fakt příjemné.
0: Třeba vás pak nebude v kuchyňce u oběda tolik pomlouvat.
1: Pojďme si říct, kde to žije.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku? Jestli hledáte tip na parádní rodinný výlet, vyrazte do Dinoparku Ostrava. Čeká na vás přes 130 dinosaurů v životní velikosti, z nichž se mnozí hýbou a vydávají zvuky, takže si budete připadat jako v pravěku. Nechybí zábava pro děti ani odpočinek pro dospělé nebo obří aktivní sopka, Dino Express i populární chodící mládě stegosaura. Zábava pro celou rodinu na celý den zaručena. Tak co, troufnete si potkat tyrannosaura tváří v tvář? Dino Park Ostrava.
3: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
4: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
5: Matrace za hobičku. CZ.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: To není možný, že to ještě nemáte.
16: Tak my taky čekáme, že jo?
17: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
18: Tak to musí stát na účtárně.
15: To už je po splatnosti.
18: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
19: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Pojď dorasto!
1: Five a Queen, We Will Rock You na Hydrát. Rock You, vidí, jak jsem to tam prožila, cítil to? Tak kdybych zrovna přijela z Ameriky. Já jsem tě nechtěla takhle zničit, promiň. Jdeme se podívat na silnice, Michal to rozdíká.
0: Na chvilku nemluv, prosím tě. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Havířově v Petřvaldské ulici na křižovatce s Konzumní se srazila dvě auta. Existuje ulice Konzumní, promiň.
1: Hned vedle Nákupní, tam jsem žila celý život.
0: No tak tam je bouračka. Počítejte s omezením. Na Novojčínsku v Poštovní ulici u křižovatky s Butovickou bouralo auto s nákladňákem. Nehoda blokuje jeden pruh. Pozor. A u Olomouce za Řepčínem směrem na Křelov Břuchotínce střetlo auto s nákladňákem. Počítejte tady s omezením. Dávejte na sebe pozor a dobře dojďte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
3: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
4: Ithaca's king is coming back.
3: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
5: No one could stand between my bed and home.
3: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
6: Franto, co jsi to zas koupil?
7: Zavařovací hrnec.
6: A co budeš dělat?
7: V létě okurky, v zimě svařák.
8: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
9: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
10: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
12: On air, online, i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Je 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Letní bouřky letos stihly napáchat škody za stovky milionů. Klienti pojišťovnám nejčastěji hlásí poškozené střechy, fasády, okna nebo další části domů po silném větru, krupobytí a intenzivních srážkách. Nejvíce případů je ve středních Čechách. Léto je čas výletů do přírody. Nová letní výzva vybízí turisty, aby si sebou, kromě svačiny a vody, přibalili také pytlík na odpadky. Jaký je důvod, to vysvětluje předseda spolku Ukliďme Česko, Radek Janoušek.
13: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv pytlík na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme 12 výherců během prázdnin.
1: Letní výzva potrvá do konce srpna. Členské státy Evropské unie finálně schválily posílení práv cestujících v letecké dopravě. Zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Letecké společnosti budou mít také povinnost usadit děti do 14 let vedle osob, které za ně zodpovídají. Dosud si za tuto službu cestující museli často připlácet. Chorvatské fotbalisty bude opět trénovat Slaven Bilic. 57letý někdejší reprezentant nahradil úspěšného Zlatka Daliče, který skončil po světovém šampionátu. Obnovenou premiéru si Bilic odbude na konci září v Praze v zápase Ligy národů proti Česku.
0: Tak pojď, Zlatko.
1: Už nikdy neříkej. Zítra z rána čekáme skoro jasno dopoledne. Taky odpoledne se zatáhne, můžou přijít první přehánky a bouřky. Píšou tady první, tak to znamená, že by nás pak asi mohli doprovázet více dnů.
0: No straší i s krupobytím dokonce.
1: Ty jo. 24 až 28 stupňů jeseníky a Beskydy ukážou okolo 20.
12: Hit Radio Orion.
0: Víme, jací řidiči konkrétních značek nadávají nejvíce a řekneme vám to v této hodině a bude toho víc, že?
1: Tak buďte s námi.

0: Together na Head Radio Orion. Děkujeme, že jste s námi.
1: Já mám pocit, že se toho v poslední době děje strašně moc, jo. Ať už je to ta rozjetá festivalová sezóna, fotbalový šampionát, který možná ještě běží, že někde.
0: Už bez nás, no.
1: S nový Wimbledon. Mm-hmm. A tak by byla škoda, kdyby zapadl i jeden aktuální Guinnessův rekord, o který se postarali fanoušci Pitbulla.
0: Nebyla.
1: Jo, to je tady tento týpek.
2: I'm a fireball.

0: víme, jak teda vypadá, plešatý, vousatý, bohatý.
1: Na bohatý jeho, vypadá.
0: Jo. A na jeho londýnský koncert přišlo neskutečných více než 22 tisíc fanoušků. Pozor, s falešnými pleškami na hlavách, jo, takové plešaté čepice měli.
1: Já jsem viděla nějaký příspěvek půjčovny maškarního v Praze.
0: Půjčovny Pitbullu?
1: Kdy psali velkým, že už opravdu nemají umělé plešky, jak tady byl v O2 aréně, jo, že jim vyprodali.
0: A tak tihle lidi vytvořili největší zhromáždění, tak se to oficiálně jmenuje, jo, největší zhromáždění lidí s umělou pleší.
1: A myslíš, že tam byl někdo i z normální pleší a vydával se, že je umělá?
0: Ano, sám Pitbull měl svou pleš a musel si pro tento rekord nasadit tu umělou pleš, aby se to počítalo. Fakt. Takže dokázal jsem ti dokonce odpovědět. Mimochodem Pitbulla máme 26. července u nás v Česku, tak si koukejte na voskovat, ať už vlastní, anebo tu gumovou pleš. A jdeme dál? A víči jeho levels. Dobré odpoledne.

0: tak všechno mám.
1: Díky éteru Hit Rádia Orion jsme si blízko i my a jsme rádi, že vás tady všechny máme. Dobré odpoledne přeje Michal Sevelínou.
2: Průzkum ukázal, že 75% lidí před dovolenou uklízí svůj domov, jo. A není to jen tak obyčejné uklízení, je to prostě grunt, vyprání, uklidit koupelnu, kuchyň, prostě všechno. Chtějí se totiž vrátit do čistého a ne do chaosu. Pojďme si říct, že přijet z dovolené a muset rovnou uklízet je strašná představa, ale vy si stejně ten bordel přinesete s těma kuframa a pak budete vysypávat písek ještě 2 měsíce.
1: Přesně. Mně se jednou stalo, že jsme se vrátili do tak uklizeného domu, že jsem si pak regulérně prvních 10 minut myslel, že nás vykradli. Já jsem chodil potom do mě a takové ty záchytné body, panevže, je tady někde noťas, je tady vůbec ještě ten počítač, to, všechno to tam bylo a bylo to fakt uklizené. Jo? A pak stejně hodíte na zem ty kufry, ze kterých, právě, jak říkáš, vytahuješ kupy prádla, sype se z toho písek, tak není lepší uklidit až potom.
2: Jo, teď to je jasné přísloví, co můžeš udělat zítra, rozhodně nedělej dneska.
1: A už vůbec ne před dovolenou, když si máš už vlastně užívat, že jenom to těšení na tu cestu, tak jsme to vyřešili. Díky za
2: cestu,
1: to.
2: Jo.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Přátelé, je tady To musíte zažít se Slevomatem a do studia přišel už tradičně Richard a já doufám, že zase s nějakou peckou. Ahoj.
4: Ahoj Kubo, ahoj všichni. Dneska si řekneme, jak získat slevu 8000.
3: Cože?
4: Jo, zhlasíte si rádia, znáš na Slevomatu kolotoč štěstí?
3: No tak to znám, tam si občas chodím zatočit, to vyhraješ vždycky nějakou slevičku, že jo?
4: Jo, přesně, nebo nějaký kredity na nákup, no a druhý den můžeš točit znova. Lidi to dost milujou mimochodem. No a ten kolotoč štěstí je od 13. až do 20. rozbitej. To znamená, že dává o dost větší slevy.
3: Nekecej.
4: A zaručeně vyhraješ každý den.
3: No počkej. Já to teď úplně nechápu. To si tam fakt jako můžeš vytočit 8?
4: Je to tak? Můžeš si vytočit kredity na nákup nebo procentuální slevu, takže vytočíš si 8%, nakoupíš za 100 tisíc a máš slevu 8 tisíc.
3: No ale počkej, vlastně to dává smysl, jako třeba někdo dovču pro celou rodinu, vlastně proč ne?
4: Přesně, ale podle mě to fakt někdo reálně udělá a i kdyby zamíní, jako každá slevička dobrá, že?
3: No absolutně s tebou souhlasím a všema 10 beru, takže vážení posluchači, jdeme točit!
4: Skvělý, až do 20. něco zaručeně vyhrajete každý den.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hitra.
5: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
6: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
7: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
8: A já vám jako dlužím?
9: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
10: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
14: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu, to nejlepší koření, kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: prostě Pink a její Hockness.
1: Huňuňu.
0: Huňuňu.
1: A my teď doufáme, že jste po jídle nebo se jíst nechystáte, protože tahle zpráva asi bude smrdět i přes rádio. Na Kružberku o víkendu slavili den obce a přijel tam borec, který se živí pojídáním čehokoliv a říká si Maxi Jedlík.
0: To je crazy. No pojď, prosím.
1: A jestli chcete vidět, co smrdí více než tvarůšky, tak tento pán to zjistil. Je to švédský fermentovaný sleď v konzervě. Toho stačí jenom otevřít a zvedne se vám kuchy.
0: On podle mě nemá chuťové buňky, nebo...
1: Ani čichové.
0: Ani čichové, že jako jenom díky tomuhle to zvládne, tohle věc.
1: Tak tohle fakt na místě snědl a my vám to říkáme hlavně proto, že ta konzerva se může hodit, když budete plánovat rodinný výlet a nikomu kromě vás se do toho nebude chtít. Nikdo nebude chtít vystrčit paty z baráku, tak otevřete tuhle konzervičku a do minuty je rodinka na vzduchu.
0: Do dvou vteřin, čau.

0: Teď Michala Evelína vás zdraví. Doufáme, že i touhle zprávou trošku pozvedneme váš den.
1: Mysleli jste si, že nejsprostší jsou řidiči BMW?
0: Omyl.
1: Omyl. Škodováci je v podstatě strčí do kapsy. Podle velkého britského výzkumu celosvětově utrousí takový řidič škodovky 57 tisíc prostěren měsíčně. Řidič BMW o 5 tisíc méně.
0: A to je furt v těsném závěsu.
1: Teda. Jo. Uklidnit nás může jenom to, že škodovka je vlastně až druhá, první totiž skončil Land Rover.
0: U nás by tohle číslo nebylo ani tak o značkách, ale o kolonách a silnicích v Česku. 57 tisíc krát nadávek za měsíc, to díky rozkopané silnici dám občas i během jedné cesty do roboty.
1: A pak to dorazíš tady ještě ve studiu.
0: Když mi uzavřou cestu, já si najdu novou, pak mi ji uzavřou taky, tak já už nemám kudy jet, tak nevím. No.
1: Tak to už ti došel limit nadávek.
0: Jo.
1: My vám přejeme pěkné odpoledne s Orionem.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Mami, já chci hrát na klavír.
4: A proč ne? Když ho půjčíme už teď na hudební fond CZ, můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
5: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: zvládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Orion.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hitrádio Orion.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Mia Sofia, Alvaro Soler na Hit Radio Oriona, od nás už je to v tuto chvíli všechno.
1: Mně právě začalo fungovat kafe, kofein konečně po třech udělal po třech hodinách, co mohl, vidíte, já dřív přemýšlím, jak mluvím, a musím jít domů.
0: No tak to tady mrzí. Klidně můžeš stáhnout
1: tak
0: do ranní show.
1: Ne, to by nebylo dobrý. My vás zdravíme, jsme moc rádi, že jste byli opět dneska s námi a těšíme se zase zítra, to je v úterý.
0: Ahoj.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Vážná nehoda cyklisty se došetřuje v Ostravě. Pozor v ulici 28. října. A opatrně taky na hlavním tahu Moravská Ostrava Přívoz, kde vás taky zdrží dopravní nehoda. Co se děje na cestách, pište nebo volejte k nám na WhatsApp 724 299 199.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen paliv, cenové stropy tak budou naposledy platit v neděli. Ministryně financí Alena Schillerová ale zdůraznila, že její rezort bude ceny pohonných hmot i marže prodejců nadále pozorně monitorovat.
12: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. Jsme připraveni obratem znovu zavést cenovou regulaci. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
11: Důvody pro ukončení regulace cen bylo podle Schillerové i to, že Česko má nyní jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Česko dál sužuje půdní sucho. Podle webu Intersucho je téměř v polovině republiky extrémní, což je nejvyšší stupeň. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka, déšť ovšem zasáhl jen menší část naší země. Ministerstva vnitra a obrany připraví novely, které umožní lépe zvládat krize. Úkol jim dnes uložila vláda. Šéf rezortu obrany Jaromír Zuna po jednání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Zemřel novozélandský herec Sam Neill, bylo mu 78 let. Znát ho můžeme například jako paleontologa Alana Granta z Jurského parku. Podle rodiny byl Neillův odchod náhlý a nečekaný.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Zítra ráno a dopoledne může být zejména na východě republiky ještě skoro jasno, jinak má převažovat velká oblačnost, postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer má srážek částečně ubývat. Nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
13: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. s vámi Leona, tak si užijeme 80. 90. milénium. Startujeme právě teď. Billy Idol a nebo Erasure. Love to hate you. Tak hezký dobrý večer.

in the City. Hezký dobrý večer. To u nás v Praze máme taky velké horko. Já bych řekla, že v celé České republice. Doufám, že se máte krásně, že už většina z vás má padla v práci, nohy nahoře a už jenom leháro, odpočinek, relax, pohodička a naše hit rádio v uších. Každopádně 10 minutek po 18. my pokračujeme dál, to nejlepší z 80. 90. po milénium. Tak co říkáte téhle 90kové věci? Já si normálně vzpomínám na svoji pubertu, diskotéky, jojo, Wonderland, Passion Fruit právě teď a budou i Bee Gees a spousty dalších skvělých hitů. Hezké úterý, ne, pondělí!

0: Píše nám tady Tereza, ahoj Leonko, moc se mi líbí, jak hrajete, právě teď grillujeme na zahrádce a váš playlist je prostě boží. Pozdrav prosím skrz váš éter Terezu, Honzu, Janičku a našeho Pavlíka, jste super. Tak s Kasem vyříděla, pokračujeme dál, protože nás čeká Lucie a Panic, nebo taky spousta dalších skvělých osmdesátkových, devadesátkových hitů a jeden z nich je tohle. To taky bude, tak si na to počkejte, rozhodně nikam neodcházejte a zůstaňte s námi. Jsme Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
7: Stezka Valaška.

0: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Azore, ke mně, nech tu srnku!
8: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
10: Zlepši si náladu.

Milovaná. Hezký večer, 18 hodin 34 minutek aktuální čas. S vámi Lea, posloucháte Hit Radio a před námi je Jay-Z, Beyoncé, to si dáme, Bonnie a Clyde, ale taky Diana Ross, která do konce 29. července dorazí do České republiky, konkrétně do Plzně, kde má svůj úplně první samostatný koncert v Česku. Takže kdo se chystáte, dejte vědět, protože my si ji právě teď dáme v éteru Hit Radio Classic.

0: Boží, Beyoncé, Bonnie a Clyde. My tuhle pečku známe od Leoše Mareše, Terezy Kernlové, si ji trošku osvojili. Každopádně my pokračujeme dál. Před námi je spousty skvělých hitů. 80ky, 90ky, Millennium, Rafaela Cara nebo Wanty Kulti, To Unlimited a taky Baby Bird. Tohle všechno ještě do 19. hodiny. Až do 21. vám budeme hrát to nejlepší z 80ek, 90ek a milénia. Tak mějte krásný večer a díky, že jste zítra rádiem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
8: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
10: Filtry, které si poradí se šumem.
9: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
10: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
9: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
10: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
11: Nákupy v onlineshop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
11: www.onlineshop.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Naší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Letní slavy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Mami, já chci hrát na klavír!
4: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudební fond CZ můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
5: Pondělí večer s vámi Lea, Hit Radio Classic, nejlepší 80-ky, 90-ky, Millennium. New Kids on the Block, právě.

We don't need another hero. Božská královna všech královen Tina Turner. 8 minutek po 19. hodině. Posloucháte Hit Radio. My pokračujeme dál, protože před námi je i rocková balada pro rockový fanoušky a nadšence Škorpioni, Can Be an Angel, ale předtím ještě taková taneční hopsanda Alcazar. Tak kdo pak si vzpomínáte Crying at the Discotheque, co na tuhle pecku, když jsme trsali bokem doprava, doleva a tančili jsme, pili jsme a zpívali. Tak si to pojďme zopáknout a společně zavzpomínat. Jsme Hit Radio.

Balada Škorpioni, Send Me an Angel, tak já doufám, že jsme vám udělali velkou radost. Píše nám tady posluchačka Sonja Skřivic, milá Leonko, si úžasná, pouštíš nádherné pecky, je mi 60 let a rádio mám velmi nahlas, u toho otevřená okna a smažím řízky a tančím si. Je mi krásně, mám vás všechny moc ráda, zdraví Sonja Skřivic. Soni, moc krát ti děkuju za zprávu, tak já doufám, že budeš spokojená i za chviličku. Co třeba Sandra, anebo Stardust a spousty dalších skvělých 80-kových, 90-kových až po milénium hitu. Tak buď s námi.

0: Ostravě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
4: Stezka Valaška.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Zítra mám Ready Kirken, právě teď dozněli z jeteru Hit Radio Classic a před námi je božská skvělá Olivia Newton. Zaspomínáme na ní, protože její hity tady zůstanou pořád s námi, ale předtím ještě jedna z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel a taky song, který se hraje při různých oslavách, narozeninách, party, celebration a fun factory. Let's have a celebration by the sea. Hezký večer.

Olivia Newton-John, Physical. Právě teď doznívá z Eteru Hit Rádia a před námi spousty dalších skvělých hitů, třeba Mike Oldfield, nebo taky Vanessa Paradise, nebo Squeezer a jejich Saturday Night. Spousty další skvělý muziky, tak rozhodně zůstaňte s námi, protože až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénium. A kdybyste tohle chtěli poslouchat non-stop, tak si dávejte naše sesterské Hit Radio 90. Nebudete litovat. Hit Radio. Denatura slaví páté narození.

0: Hit Rádiu. Poslouchejte Snídani šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BR10.CZ.
8: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
9: Filtry, které si poradí se šumem.
8: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
9: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
8: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
9: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: jeden pro tu ledničku.
1: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
0: Fakt?
2: Lednice a mrazáky na domo.elektro.cz.
3: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
4: Filtry, které si poradí se šumem.
5: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
4: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
5: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
4: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

pondělí večer, 13. červenec, posloucháte Hit Radio, hrajeme ty nejlepší hity, 80. 90. milénium. Jinak tomu nebude ani teď, typicky diskotéková funky věc. Jamiroquai přichází na scénu. Hezký večer.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý pondělní večer. Pokračujeme dál, protože před námi je Bryan Adams, taky Sydney Youngblood a nebo MC Erik a Barbara, You Can't Stop. Miluju tuhle hudební dvojici a vždycky, když je slyším, tak si vzpomenu na ty zlatý devadesátky, kdy jsem na jejich hudbě vyrůstala. Dokonce MC Erik je můj dlouholetý kamarád, takže vždycky, když ho vidím, tak si zpíváme Do It, nebo You Can't Stop, a nebo Malý Aniel a spousta takových dalších skvělých hitů. Tak přesně tuhle pecku, You Can't Stop, si dáme za chvilku z éteru Hit Rádia. Buďte s námi.
1: Hit Radio Orion.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Azore, ke mně, nech tu srnku!
5: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.

Posloucháte Hit Radio, před námi je zpěvačka, která má nezaměnitelnou barvu hlasu a dokonce před týdnem navštívila i Českou republiku, konkrétně 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A já jsem měla tu možnost být u toho, protože jsem byla součástí dvou akcí, kde jsem se prošla teda pomole, taky jsem si něco zabékala. No a ten večer tam vlastně vystupovala Anastasia. A bylo to naprosto neuvěřitelné. Nejenom to, že skvěle vypadá na to, kolik jí je a co má za sebou, ale

0: Hit Radio Classic v plném proudu, nejlepší 80-ky, 90-ky až po milénium, hrajeme to nejlepší. Díky, že jste s námi, před námi posledních pár songů do 21. hodiny a já se s vámi pro dnešní večer rozlouším. Rozlouším? Ano, rozloučím jsem chtěla říct samozřejmě. Vidíte, už mi ten jazyk se mele motá, říká si, co chce. Každopádně vám přeju krásnou dobrou noc, pokud možno zůstaňte samozřejmě na vlnách Hit Radia a zítra nezapomeňte vstávat s naší snídaní šampionů. Mějte se krásně a ahoj!
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Orion.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
4: Dobrou noc, přátelé. Kolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: rata, trička, rata, ta-da-da-da-rata, potisk, potisk, trička, bela-bel, CZ.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Hit Radio.